0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Bravo!
1: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Becky Hill.

0: dopoledne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: but I want another cocktail.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Prý rádio 107 FM. Právě teď ti hraje.

0: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
1: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
0: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Babička sedí takhle u televize, kouká v klidu a najednou křičí: Ježiš, mankoté, pojďte se podívat, jak ti šmoulové vyrostly. Vnouček jde okolo, babi v klidu, to je avatar.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic už 9. až 11. července. V kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
3: Zpátečka Frýdia. Zpátečka Frýdia. 1994.

0: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: znamená Madrid City 6:54. Dobré ranko. Startujem pondělí 25. května. Roman s vámi opět na 107 FM. Pojďme se ze startu toho nového pracovního týdne mrknout, kam se dá vyrazit.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Krásné pondělí. Zveme vás dnes do divadla. Mimini divadlo Plavba za duhou nabízí divadlo Radost v 16.30. Předpremiérové kukátko k opeře Netopír nabízí Janáčkovo divadlo v 17 hodin.
0: Jdeme na to, muzika nachystaná ze startu. Nový Pussycat Dolls Club Song. Rád bude taky Fisher. A nebo Precioso s Marvinem, Virol tu danca. A za chviličku gratulačka. Koukneme, komu popřejeme k dnešním jmeninám a mrkneme taky na kalendárko, co zajímavého se událo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: No a před sedmou je potřeba taky rozjet pátračku po reklamě. Stále soutěžíme o lupeny na festival Kilian Gang. Za více jak 3 000 korun stačí jenom, když od této chvíle uslyšíte nějakou reklamu. Mezi prvními 7 hity hlídáme si to až do 7 do večera. Tak dobře poslouchejte.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
8: Poslouchej a vyhrávej.
1: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
8: Začni s námi počítat právě teď.
1: Free Radio. Free Radio.

0: Offenbach, Need You The Most. Máme 15 minut po 7 a jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví svátek? Viola, všem Violám, kterých najdeme 1501 v republice, přejeme všechno nejlepší. V Brně nějakých 52. Tak všechno nej, Violi, všechno nejlepší, posíláme pozdrav.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: A k tomu dáme taky mrknout, co zajímavého se událo dnes, 25. května, hezky v minulých letech. Mrkneme do historie. Rok 1872 přinesl průtrže mračen na jihozápadě Čech, způsobili přívalovou povodeň a v západních a středních Čechách taky, která se vyžádala nejméně 337 lidských životů. Mrkneme ještě do roku 1891. Na jubilejní zemské výstavě v Praze byl poprvé vypuštěn balon Kysibelka. Roku 1917 při výbuchu v muniční továrně v Plzni zahynulo celkem 202 lidí. A pojďme na příjemnou věc. Rekord hodu oštěpem Jan Železný roku 1996. V tento den si připsal právě tento světový rekord, kdy hodil 98,48 metrů. Narozeniny slaví lední hokejista David Pastrňák, taky Zdeněk Godla, herec a herečka Eliška Balcerová. Gratulujem. Pussycat Dolls před námi, za chvilku Macklemore, bude tu ale Farben, Preciozo a o půl čerstvé zprávy.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka.

0: Precioso a Marvin vydal tu Danca, 7.30 aktuálně. Prvních 7 hitů odehráno a reklama žádná. Zatím se tam nic neobjevilo, ale hlídejte si to, třeba se dnes nějaká objeví. Co se objeví určitě, tak to je Katka, ta nám prozradí čerstvé zprávy právě teď v 7.31.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Přeji hezké pondělí. Lékaři z Brna provedli v dubnu ženě trombaspiraci a poprvé přitom využili mimotělní filtraci krve. Při zákroku ocáli krevní sraženinu ze srdeční síně pomocí speciálního katetru zavedeného přes vpich do třísla. Krevní sraženinu zachytili na filtru a přefiltrovanou krev pak vraceli pacientce do těla. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči mohou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY. Podat mohou až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou a až 3 do oboru bez ní. Polsko čelí sérii falešných oznámení ohledně požáru či jiných hrozeb. Na včerejší poradě vládního bezpečnostního centra to uvedl polský premiér Donald Tusk. Poradu svolal poté, co po jednom z falešných poplachů hasiči násilím vnikli do bytu v Gdaňsku, který patří příbuznému prezidenta Navrockého. Čeští hokejisté nastoupí dnes na mistrovství světa ve Friburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16:20.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jdeme taky omrknout dopravu, jak to vypadá v Brně aktuálně na trase. Kdo jede z Brna na Svitavy za Svitávkou, místně dopravního omezení počítejte asi s 15-minutovým zdržením v obou směrech. Koukneme do centra města Brna, jak vypadá aktuálně průjezd. Zatím, no, už nám to startuje, ta ranní dopravní špička, takže pozor si dávejte například na ulici Gajdošova, tady už vidím, že máme nahlášené kolony, podobně to vypadá taky na Zvonařce, na ulici Hladíkova, Olomoucká, Kninická, kdo jede od Bystrce, dávejte pozor, tady je taky kolona. Koukneme na hlavní tah ještě, kdo jede ze Svitav na Brno, Lažany, Lipůvka, na polovině cesty mezi Lažany a Lipůvkou už vás zastaví kolona. Stejná situace je mezi Čebínem a Kuřimí, taky na polovině této cesty. Koukneme na Vyškovsko, Holubice, ano, u Holubic máme nahlášenou kolonu. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota aktuálně v centru Brna už nám ukazuje 19 stupňů. Odpolední maxima by měly dnes vyšplhat opět vysoko na 28 až 30 stupňů Celsia.

0: Die. Radio, co nového v
1: Brně. 7 hodin 40 minut. Přátelé, panely na zastávkách v Brně budou nově mluvit. Přímo s autobusy a tramvajemi. Ano, cestující v Brně se už brzy dočkají přesnějších informací o příjezdech spojů MHD i regionálních autobusů Cordis. Jihomoravský kraj totiž začal testovat nový systém, který propojuje elektronické panely na zastávkách přímo s vozidly veřejné dopravy pomocí technologie V2X. První testovací provoz běží na hlavním nádraží v Brně a změny si mohou všimnout i samotní cestující. Na informačních panelech se nově objevují také speciální symboly upozornící na to, jak daleko se spoj aktuálně nachází. Panel tak už dnes nepracuje pouze s jízdním řádem a odpočítáváním zpoždění, ale komunikuje přímo s projíždějícím vozidlem. Dosavadní systém totiž nebyl vždy úplně přesný. A v hustém provozu se často stává, že tramvaj nebo autobus mezi zastávkami část zpoždění dožene, případně naopak nabere další minuty navíc. Informace na panelu pak neodpovídají skutečnému příjezdu spoje a teď by se to mělo zlepšit. Tak jsem na to zvědav. To jsem zvědav. Ava Max, před námi Fly Project Mandala, Joe Stone a taky Deep Swing.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio. Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1.

0: Tina, tak buď u toho.
1: Ekonomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: Lovely, Deep Swing in the Music, 7 hodin 57 minut.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: Jdeme lovit reklamu, opět musíme vychytat reklamu mezi prvními 7 hity. Když se tam někde objeví, volejte studio, výhra je vaše, stále soutěžíme o 2 lupeny na parádní festiák, který se bude konat v kempu Olšovec v Jerovnicích, a to od 9. do 11. července. Zadarmo, jak vás tam dostaneme, lupeny v hodnotě více jak 3000 korun máme ve hře. Jdeme mrknout na hity, tohle je Gordo a Rainier Zonewelt. Dár bude David Guetta a Michael Jackson, Black or White, jako zpátečka. A Roman Koloděj s vámi až do 11. Od této chvíle počítejte 7 hitů bez reklam.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam.
3: Poslouchej a vyhrávej.
2: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
3: Začni s námi počítat právě teď.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: pojďme omrknout, jak vypadá aktuálně doprava v Brně a okolí, jak se jezdí. Pozor si dávejte, kdo jede z Brna na Svitavy, za Svitávkou v místě dopravního omezení dávejte pozor, je tady zdržení v obou směrech minimálně nějakých 10-15 minut. Aktuálně už v červených barvách centru města Brna, Hršpická, Poříčí, Vídeňská, Gajdoška, vidíme dlouhou kolonu na Milady Horákové, na Lidické, taky na Kolišti, Křenka, Olomoucká, Hladíkova, Jejída, no, ranní dopravní špička nám odstartovala, tak se obrňte trpělivostí, kolony dlouhé, ale nebouráme, to je důležité. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové dneska, další tropický den. 28 až 30 stupňů Celsia, odpolední maxima. Aktuálně venku měříme už krásných 20.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Out, it's tricky. Na Free Radio 107 FM. Gordo za před námi bude Sigala, Marshmallow a taky Michael Jackson, slibovaná zpátečka Black or White z roku 1991. Stále jsme ještě neodehráli 7 hitů bez reklam, dobře poslouchejte, ještě nám tak 2-3 hity zbývají. Kdyby náhodou se tu reklama objevila, tak rychle volejte studio 790-107-107. Výhra je pro vás připravena. No a nejenom v rámci 7 hitů bez reklam, budeme nadělovat taky double. Ano, double je tu každý všední den. 2 hity hezky odehraný po sobě a čeká vás skvělá výhra i v tajemném filmu. Po 10. dopolední. Tak se těšte, Fríčko naděluje spoustu zajímavých dárečků, tak držte vlnu.
1: Free Radio 107 FM. Nastraž uši, tahle novinka.

0: reklama zatím žádná. Teď už reklamy hrát můžeme. No a před zprávami si jednu dáme.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
3: Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji pěkné ráno. Sjezd sudeckých Němců v Brně včera vyvrcholil hlavním shromažděním na výstavišti. Bavorský premiér Seder v proslovu před tisícovkami účastníků sjezd označil za historický milník. Cenu sudeckých Němců převzal spisovatel a bývalý disident Milan Uhde. Několik tisíc odpůrců sjezdu zaplnilo Dominikánské náměstí v Brně. Včerejšek byl v Česku opět tropický, přes 30 stupňů Celsia naměřili desítky míst. Na téměř 2/3 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let, padly teplotní rekordy pro 24. květen. Na jednom místě naměřili dosud nejvyšší květnovou teplotu. Nejtepleji bylo stejně jako v sobotu v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 32,2 stupně Celsia. Čína včera vyslala na svoji vesmírnou stanici kosmickou loď Shenzhou 23 s třemi astronauty na palubě. Jeden z nich by měl poprvé strávit na oběžné dráze celý rok, a to kvůli studiu účinků dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci. Experiment má pomoci Číně připravit se na budoucí pilotované mise k Měsíci a Marsu. Do grandslamového Roland Garros dnes vstoupí české tenisové jedničky Karolína Muchová a Jiří Lehečka, finalistka z pařížské Antuky z roku 2023, která je letos turnajovou desítkou, uzavře program zápasem s ruskou Zacharovovou. 12. nasazený Lehečka zahájí dění na kurtu duelem se Španělem Kareněm.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
3: Pojďme taky omrknout, jak vypadá doprava v Brně a provoz celkově. Vidím na dálnici D1 na 214,5 kilometru ve směru na Vyškov. Tady je v koloně odstavené nákladní auto, porouchané, pozor na to. Ještě ve Vyškově Smetanovo nábřeží došlo tady k dopravní nehodě se zraněním. Počítejte s omezením, na místě jsou záchranáři a taky policisté. Jak vypadá aktuálně provoz? Máme velmi husto. Koukneme do centra. Nové Sady, Poříčí, Křenka, Olomoucká, Opuštěná, Hladíková, Zvonařka, Dornych, Úvoz. Tady jsou nahlášené kolony. Kolona dlouhá je i na ulici Vídeňská, křižovatka s ulicí Poříčí. Šťastnou cestu. Ranní dopravní špička nám dává zabrat, tak to zvládněme. A kdyby cokoliv, tak se nám ozvěte. Podíváme se ještě. Vidím tady jednu bouračku v ulici Kamenice. Dávejte na to pozor, kdybyste jeli okolo, tak nám cinkněte, co se tam děje. Nemáme tady podrobnosti napsané. Tak šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, buď apka, anebo telefon.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
3: Jak to vidí meteorologové? No nádherně bude. A dneska 28.30, zítra až 32 stupňů, ve středu 29.31, ve čtvrtek se má ochladit. Teploty mají klesnout na nějakých 24 až 26 stupňů. V pátek znovu jasná obloha a nějakých 28 až 30.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Když žena řekne, už tě nikdy nechci vidět, hloupý muž odejde, ano, ale chytrý muž zhasne světlo a stáhne trenýrky.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: je Taylor Swift, Message in the Bottle. Zpráva v lahvi. 8.40. Pojďme na čerstvé kino novinky. Anča Hubová nachystaná prozradí nám, na co doporučuje vyrazit do kina.
1: Free Radio. Novinky v kinech.
2: V kinonovinkách tohoto týdne je také krátkometrážní snímek, opravdu má jen půl hodiny, s názvem Stav odpojen. Bob, kterého hraje Albert Chuba, je osamělý vědec, utíkající před gengem stojícím za aplikací schopnou ovládat lidskou mysl. Když během útěku narazí na taxikářku, nečekaně v ní najde spojence. Autentický akční krátkometrážní film natočený v Olomouci, který při natáčení loni na přelomu srpna a září vzbudil mezi Olomoučany značnou pozornost. V ulicích města létaly automobilu jako v seriálu Cobra 11 a na náměstích či ve fakultní nemocnici se odehrávaly souboje podobné bitkám v hollywoodských hrácích. Stav odpojen akčním jazykem a s nadsázkou popisuje, kam až může dospět přetechnizovaná společnost.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
6: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
7: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
8: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
9: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
10: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
11: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
12: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
13: Žádný pozlátko, prostě gym.
8: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
14: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio 107

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Jedovnice už se těší na Killian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na killiangang.cz.
3: Free Radio. Free Radio.

0: Adele, Gigolo, Snow Milk Today, 8.57.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A pojďme se mrknout, kam vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Krásné pondělí. Zveme vás dnes do divadla. Mimini divadlo Plavba za duhou nabízí divadlo Radost v 16.30. Předpremiérové kukátko k opeře Netopír nabízí Janáčkovo divadlo v 17 hodin.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: No a těsně před devátou jdeme opět pátrat po reklamě, kdyby se objevila nějaká ta reklama. Mezi prvními 7 hity rychle volejte studio, výhra je vaše. Lupeny na festě a Kilian Gang Camp v hodnotě 3000 korun. Nová muzika Becky Hill před námi. Rád bude taky nový Pitbull Work. A nebo DJ Vizáž. Za 2 minutky devátá a po deváté čerstvé krimi zprávy.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Poslouchej a vyhrávej.
2: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
1: Začni s námi počítat právě teď.
2: Free Radio 107 FM.

0: Máme přesně 9:05, jdeme omrknout opět, jak to vypadá s dopravou. Hustota provozu v Brně, no na svém nejvyšším bodě ranní dopravní špička nám dává zabrat Gajdoška, aktuálně Hřibská, Tuřanka taktéž. Na Hršpické očekávejte drobnou kolonu, stejně tak i na Dornichu, Zvonařská, Ksenka, Olomoucká taky. No a samotný střed města Brna, Koliště, Moravské náměstí, Nové Sady tady postojte. Podobně i na úvoze, kdo jede dolů směrem na Mendlovo náměstí. Koukneme na bouračky. Jediná je nahlášená stále v Bohunicích, tuším, ale vidím, že už se ztratila. A ne, nestratila se. Nehoda v ulici Kamenice. Kdybyste jeli okolo, tak nám zavolejte, anebo přes naši apku nám dejte vědět, jak to tam vypadá. Díky moc a hlavně šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Tak aktuálně máme pár minutek po deváté. A venku 22 stupňů. Odpoledne 28 až 30. Zítra 30, možná i více. Během dne až 32 stupňů Celsia. K tomu jasná obloha.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
1: Jenom na Free Radio.
3: Baker Matt Arena.

0: Tohle je Felixiana Leoni na Free Radio. 12 minut po deváté. A jdeme na krimi zprávy. Na telefonu je nachystaná a připravená Markéta Skřivánková, která nám prozradí čerstvé aktuální případy.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Krásný den vám i všem posluchačům Free Rádia. Strážníci jeli o víkendu na žádost dispečeru dopravního podniku hledat osobu, která se údajně nebezpečně pohybovala mezi vozy. Na konečné tramvaje v Bystrci jim řidič potvrdil jejich domněnku, že jde o mladíka opírajícího se na schodech o zábradlí. Neměl viditelná zranění a strážníkům popřel, že by byl opilý. Pověděl jim ale, že pravidelně užívá marihuanu. Záhy se jim navíc přiznal, že utekl z dětského domova. Hlídka městské policie ho tedy okamžitě vyzvala, aby nikam nechodil, a přivolala státní policii. Jenže mladý muž se z ničeho nic rozběhl směrem k brněnské přehradě. Nebylo mu to ale nic platné. Strážníci ho po chvilce dostihli a spoutali. Kromě toho mu odebrali kapesní nůž, který měl u sebe. Mladíka pak společně s ostrým předmětem předali policii České republiky. Ode mě je to pro dnešek vše. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno. Přeji vám všem krásný den.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zas

0: Primus, Ale Farben a Graham Candy tady u nás na Free Radio 107 FM. Pojďme v hodince plné krimi zpráv kouknout na další případy. Tentokrát se podíváme za brněnskými kriminalisty.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Hodoníčtí policisté se v pondělí 18. května odpoledne zabývali nebezpečnou jízdou řidiče osobního vozidla Volkswagen Passat, který při silniční kontrole na ulici Brněnská nereagoval na výzvy k zastavení a začal ujíždět. 32-letý recidivista projel křižovatkou na červenou. Při jízdě ohrozil další účastníky silničního provozu a snažil se hlídce ujet vysokou rychlostí ulicemi města. Během pronásledování došlo ke střetu s policejním vozidlem i s dalším automobilem. Policistům se podařilo nakonec vozidlo po krátké době zastavit a řidiče spacifikovat. Muž se na místě podrobil dechové zkoušce s negativním výsledkem. Odmítl však orientační test na přítomnost návykových látek i následné lékařské vyšetření. Policisté se nyní obrací na veřejnost se žádostí o spolupráci. Uvítají svědectví osob, které jízdu vozidla zaznamenali nebo byly jeho jízdou ohroženy. Zároveň žádají řidiče, kteří mají z uvedené události kamerový záznam, například z palubních kamer, aby se přihlásili na tísňové lince 158. Případem se policisté nadále zabývají.
0: Tak tohle byl případ z Hodonína. Můžete se ozvat v případě, že jste v té době byli třeba právě v Hodoníně a okolí a máte nějaké informace ohledně této jízdy nebezpečné, tak se můžete ozvat na lince 158, tísňová linka k dispozici. Pojďme pokračovat. Mišo Bieli za chvilku, taky Charlie XCX a bude tu DJ Visage.

0: DJ Visáž, další hočka, půl hočka, ve které jsme hledali reklamu, za námi bez reklamy. Zatím žádná reklama nebyla. 9 hodin 30 minut, my jdeme na zprávy.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezké pondělí. Lékaři z Brna provedli v dubnu ženě trombaspiraci a poprvé přitom využili mimotělní filtraci krve. Při zákroku odsáli krevní sraženinu ze srdeční síně pomocí speciálního katetru zavedeného přes vpich do třísla. Krevní sraženinu zachytili na filtru a přefiltrovanou krev pak vraceli pacientce do těla. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči mohou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY. Podat mohou až dvě přihlášky do oboru s talentovou zkouškou a až tři do oboru bez ní. Polsko čelí sérii falešných oznámení ohledně požáru či jiných hrozeb. Na včerejší poradě vládního bezpečnostního centra to uvedl polský premiér Donald Tusk. Poradu svolal poté, co po jednom z falešných poplachů hasiči násilím vnikli do bytu v Gdaňsku, který patří příbuznému prezidenta Navrockého. Čeští hokejisté nastoupí dnes na mistrovství světa ve Friburgu k předposlednímu šestému zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16:20.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme taky omrknout dopravu. Dávejte pozor, přátelé, na D1 196. km. Je to na příjezdu do Brna. Z Vyškova stojí tady dva kamiony v místě omezení. Připravte se na zdržení. Jinak aktuálně zdržení ještě v centru města Brna, ale už se to pomaličku začíná uklidňovat. Například v pohodě projedete teď ulici Gajdošovou, kde to v pohodě není, tak je dálnice D1 před exitem 201 Brno Slatina. Je to za Bedřichovicemi po dálnici směrem na Prahu. Tady je dlouhá kolona. Šťastnou cestou, kdyby něco, volejte, my to rozhlásíme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, maxima dnes kolem 30 stupňů Celsia. Aktuálně v Brně měříme už krásných 23 stupňů. Zítra více jak 30, mělo by to být mezi 30 až 32.

Hardwell, Chris Jones a Young Again. 9 hodin 37 minut, dobře poslouchejte, za chvilku 10. dopolední a z 10. budeme hledat tajemný film, ale někde se ještě objeví i double. Třeba už v brzkých minutách. Být vámi velmi dobře poslouchat. 107 FM. No a po 10. tady mám pro vás opět super výhru. Mám tady pro vás voucher na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete 5x v Brně. To bude v rámci tajemného filmu, kde budeme prozrazovat celkem 4 nápovědy, ale pravidelní posluchači velmi dobře znají. Tak teď Vladis, Nikol, žijeme pre moment.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Jara teatra, ty rá teatra.
0: Popoka tepeto.
1: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka.
0: Trénuj s námi a mluv plynule.
1: Každý všední den po 13. hodině.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Free Radio 107.

0: Regret Ride It. A po 15 vteřinách se zaznamenali, že to hraje po druhé. A to je správně. Double Fríčka. Double Fríčka. Double je tady. Gratuluju. Komu pak na telefonu? Dobrý den.
1: Zdravím, Slávek.
0: Slávek poslouchá velmi dobře. A Slávku,
1: ano,
0: musím pogratulovat. Byl jsi kdy naposledy na Kulečníku? Řekni mi.
1: No, už je to hodně dávno.
0: Ale tu hru znáš, ovládáš to, tak si to zopakujem trošku.
1: Trošku, no.
0: Trošku. Tak připrav partu kámošů, nebo to nějak namixuj. A některý den můžeš vyrazit, máš tady u nás hlavní výhru Double a to jsou 2 hodiny Kulečníku gratis. Vělou fiško Hutovice a k tomu pizza zadará.
1: Výborně, děkuji.
0: Nemáš zač, měj se krásně, vychytal si Double, gratuluju, nepokládej telefon, prosím. Přátelé a vy ostatní velmi dobře poslouchejte. Nejenom Double, 7 hitů bez reklam, ale i Tajemný film, ten je před námi a budeme soutěžit.
2: Yellowfish, pizza, sushi, drinky a Kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish, přijď a uvidíš. Tajemný film už za chvíli.

0: tohle byly Just a Bit of Chaos, SMS a 9.56, aktuální čas.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Za chviličku budeme pátrat. Čeká nás tajemný film.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: A my jdeme hledat, Anna, reklamu mezi prvními 7 hity, ať můžeme někomu z vás nadělit dva lupeny na Kilian Gang, Kemp Olšovec, Jedovnice 9. až 11. července. Tam vás dostaneme gratis. Felix jen Kaskáda za chvilku z muziky. Rád bude DJ Sava. Nebo DJ Saš Gambare. Od této chvíle hledejme reklamu.
6: 7 hitů za sebou a bez reklam.
7: Poslouchej a vyhrávej.
6: A tentokrát soutěžíme o dvě vstupenky na festival Kilian Gang.
7: Začni s námi počítat právě teď.
6: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: film. Tajemný film. Na Fírádiu.
1: 3 minutky po 10. dopolední. Jdeme na první nápověru z tajemného dneska, ne filmu. Dneska budeme hledat seriál. Mám tady pro vás český komediální drama seriál, který se natáčel v roce 2019. Tohle je první nápověda. Za chvilku dáme víc. DJ Sáva, přehled novinek, za chvilku taky Sydney Samson a Wizard Sleeve.
0: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free.

0: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: 13 minutek po 10. dopolední na Free Radio. Pokračujeme. Tajemný film je tady a před námi je druhá nápověda. Tady vám prozradím, že hledáme seriál, který má celkem 8 epizod. Osmidílný seriál, za který v roce 2019, ve stejném roce, jako byl natočen, tak získali jak režie, tak scénáristé cenu Českého lva kategorii nejlepší televizní seriál. Dvě nápovědy venku. Třetí za pár minut. A prozrazovat nebo tipovat můžete až po nápovědě číslo 4. To pak odblokujeme telefonní linku a kdo bude první a prozradí správný název dnešního seriálu, tak vyhraje poukázku v hodnotě 300 Kč na konzumaci na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. Tak dobře poslouchejte.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: film. Tajemný film.
1: Na Fíradu. A jdeme na to, nápověda číslo 3 z tajemného dneska seriálu. Můžu vám prozradit, že tento seriál je pravděpodobně jedním a jediným českým seriálem v dosavadní historii, kterému se pravidelně díl od dílu, nebo ne se, ale kterému pravidelně díl od dílu rostla sledovanost. Po odvysílání prvního dílu nástup jako blázen, druhý díl sledovalo zase více lidí a tak dále a tak dále. Můžu vám prozradit, že režisér uvedl, že nepřemýšlí o pokračování. Nechá to tak, jak to je. Natočeno pouze 8 dílů. Víme? Já si myslím, že v rámci té druhé nápovědy se vám prozradil víc než dost. Ještě vám můžu říct, že ve scénách, kdy tady chlapi hojně konzumovali alkohol, tak se jednalo výhradně o nealkoholické pivo, co pili v místní hospodě. Tohle je nápověda třetí, čtvrtou si dáme až po zprávách.

0: tohle DJ Saš tady u nás na Free Radio, 10 hodin 29 minut a 53 vteřin k tomu. 7 hitů odehráno, reklama se neobjevila, hlídejte si to až do 7 do večera, to valíme každou hodinku. Pojďme se podívat teď na čerstvé zprávy.
1: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta e Pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutná naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
2: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
3: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
4: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
5: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu.

0: cestou. To se hodí.
1: Chodím sem roky. Tady se jede poctivě.
0: Žádný pozlátko. Prostě gym.
2: Běge gym. 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. Běge gym. Přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné dopoledne. Uctěním památky obětí nacismu dnes v Brně končí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se poprvé konal v Česku. Sudečtí Němci přijeli na pozvání festivalu Meeting Brno, který pokračuje až do konce května. Dnešní pieta se koná v Kounicových kolejích, kde nacisté věznili i popravovali české vlastence. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímaček. Uchazeči mohou využít elektronický systém DIPSY. Podat mohou až 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Letadlo společnosti EasyJet na cestě z egyptské Hurghady do Londýna muselo nouzově přistát v Římě. Důvodem bylo zjištění, že v zavazadle jedné z cestujících uloženém v nákladovém prostoru je powerbanka připojená k nabíjení. Mnozí ze 180 cestujících na palubě v první chvíli propadali panice, než zjistili, že letadlo nouzově nepřistává kvůli bombě. Čeští hokejisté dnes nastoupí ve Friburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Utkání začne v 16:20. Češi už mají postup do vyřazovací fáze jistý díky sobotní výhře Norů na Švédy.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
5: Jdeme omrknout, jak vypadá aktuální dopravní situace. Centrum se nám uklidnil, drobné kolony ještě stále na ulici Křenová na Milady Horákové a kolem Moravského náměstí. Samozřejmě ulice Táborská, dávejte na to pozor. Nebouráme, no a koukneme na komplikace. Porouchané vozidlo je na dálnici D1 na 189. kilometru směrem na Brno. Šťastnou cestu.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
5: Venku aktuálně teplota kolem 25, odpoledne maxima 28 až 30 stupňů Celsia. Zítra skočíme i nad 30 stupňů.

0: Lucas and Steve a Four Strings. Tajemný film. Tajemný film. A mít jdeme na nápovědu poslední, tedy čtvrtou. Dobře poslouchejte, přátelé. Mám tady pro vás jednu informaci, proč jsem se rozhodl dnes vybrat film nebo seriál, který jsme hledali. 51. narozeniny slaví dnes Zdeněk Godla. Zdeněk Godla, herec, který tady hrál jednu z hlavních rolí vedle Martina Hofmana, Eriky Stárkové, Filipa Františka, Michal Isteník tady hrál a právě i Zdeněk Godla. Tak, asi už víte, jaký jsme dohledali seriál, že ano? Tajemný film. Volat studio můžete právě teď. 790-107-107. Mám tu pro vás poukázku. A kam? To se dozví náš posluchač nebo naše posluchačka. Zeptám se, kdo pak je tam. Dobrý den.
1: Čau, tady Luděk.
0: Luděk, posluchač. Luďku, jak se máme při pondělku?
1: Ale jo, až na to horko. To docela utíká, rozvážím balíky, tak to docela jde.
0: Paráda. Klimačka funguje?
1: Jo, ta jede na plný obrázky.
0: Ta jede naplno, tak jo. To zase nepřehánět, ať není nějaká nemoc. Tak prosím tě, kolik jsi slyšel nápověd?
1: Tu poslední.
0: Až tu poslední. Tak pojď nám prozradit, jaký jsme to hledali seriál podle tebe.
1: Myslím Most.
0: Most. Vždycky Most. Je to tak, ano.
1: Tak paráda.
0: Gratulace, veliká poukázka na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombasica, kterou najdeš pětkrát po Brně, tak je tvoje. Užij si to, něco dobrýho si dej k snědku, jo?
1: Dobře, dám si pizzu, díky.
0: Výborně. Tak vydrž na telefonu, nepokládej. A přátelé, v tajemným filmu o tuhle tu skvělou konzumační poukázku budeme soutěžit i zítra.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Free Radio 107

0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Krejson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.

0: i nocí na Free Radio 10.58, ahoj Peťo.
1: Čau. Krásné, ještě stále dopoledne.
0: Jak se máme po víkendu?
1: Hele, výborně, já jsem měla strašně nabitý víkend, mám pocit, že v pátek jsem tady odešla ze studia a že jsem tady teďka ani ten víkend nebyl.
0: Já jsem taky měl nabitý víkend, paráda.
1: Já si myslím, že víkend se každý užil.
0: To?
1: Aspoň v to doufám.
0: Nějaký zážitky?
1: Sportovní den, hudební večer, grilovačka večer, jsem ještě všechno dělala. Na slučáku jsem byla v pátek, to bylo úžasný, ještě jednou zdravím spolužáky.
0: Představte si, že Petra přišla ze slučáku po 20 letech, to byla základka?
1: Ne, Gimpl.
0: Gimpla, tak to nebylo po 20 letech, ne?
1: No, po 20 letech od maturity.
0: A tak přišla o 10:30 dom, představte si,
1: já no, říkám. No, já se říká, že budou večer ne padat 30, ale 40.
0: No.
1: No a já jsem přišla zaslužná, ale bavili jsme se tam ze spolužáky, že fakt jako stárnem, protože aby jsme tam pili malinovku a nealkoholický piva, a taky jsme si něco samozřejmě dali, ale stárnem, no.
0: My jsme seděli doma s mladým, koukali jsme se na telku a mladý říká, kdy přijde mamka? Já říkám, hele, ona má dneska slučák, ta dorazí tak jako ráno. Jak ráno? Já říkám, to už budeme spinkat luky, jo? A najednou 10:45, zámek, klíče, toto. Mamka, jak to, že je doma?
1: Zámek cvakl, klika letí, máma tak, vchází tak. Do dveří.
0: Za minutku 11.
2: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality CZ. It's
0: me. Eilid, výborná tepačka za chvilku. Já bude taky high-tech. A nebo Royal Gigolos. Jdeme rozjet pátrání po reklamě.
3: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: Ještě celý tento týden budeme nadělovat lupeny na Kilian Gang Camp v hodnotě 3000 korun. Stačí k tomu jediné.
1: Vychytat reklamu v rámci prvních 7 písniček. Kdo ji objeví, tak na tenhle ten festival vyráží.
0: Pojďme na to.
3: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Poslouchej a vyhrávej.
3: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
2: Začni s námi počítat právě teď.
3: Free Radio 107 FM.

0: Tejo Kruse, Florida na Free Radio po 11. Startují celebritky. My se koukneme na to, že Domi Aláďa ovládla Miss Grand Czech Republic. Tak víc o tom za chvíli.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Baker Mat a Rennie.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Fíradio.
1: Dominik Lagia se získala srdce diváků. Influencerka zabudovala o víkendu v soutěži Miss Czech Republic. Kráska si odnesla ocenění Miss Popularity, také získala titul Miss Grand, no a fanoušci na sociálních sítích nové královně vzdávají hold. Domi se navíc řadí mezi nejúspěšnější influencerky v Česku, no a na internetu se pohybuje od svých 15 let a během té doby se vybudovala opravdu silnou komunitu fanoušků. Protože si v minulosti prošla velkou vlnou kritiky a často čelila hejtrům, tak během soutěže Miss Czech Republic se mnohé změnilo a kráska si získala i srdce diváků. A my ohromně gratulujeme.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Real Jiggles na Free Radio, jdeme na další muziku. K vašim uším se chystá Kesha. Bude to i spojení Jennifer Lopez a Lato. A zazní Jonas Blue Areny. Teď už zprávy, se kterými přichází Peťa.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Pěkné dopoledne. Český politik, spisovatel a bývalý disident Milan Uhde, kterému bude letos 90 let, obdržel od sudetoněmeckého krajanského sdružení nejvyšší vyznamenání sudetských Němců, Evropskou cenu Karla IV. Stalo se tak na 76. sudetoněmeckých dnech, které se poprvé konaly na území Česka v Brně. Cenu získal za mimořádné zásluhy v budování vztahů mezi Českou republikou a sudetskými Němci. Peníze určené na posílení odolnosti a připravenosti klíčových tuzemských nemocnic na možné hrozby přispěly k tomuto cíli jen omezeně. Příjemci je z části vynaložili neúčelně a neefektivně. Nemocnice například pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly, nebo na jejich obsluhu neměli dostatek kvalifikovaného personálu a téměř je nevyužívali, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Ve Francii vyšla nová kniha s názvem Téměř dokonalý pár, která přináší kontroverzní pohled na manželství prezidenta Emmanuela Macrona. Popisuje údajnou žárlivost první dámy Brigitte Macronové, její vliv na chod Elizejského paláce i napjaté zákulisí prezidentského páru. Čeští hokejisté dnes nastoupí ve Friburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Utkání začne v 16:20. Hokejisté Velké Británie prohráli včera v Curychu s Lotyšskem 0:6 a po roce sestoupí zpět do skupiny A divize 1. Před dnešním posledním zápasem s Německem zůstávají bez bodu a ztrácejí v tabulce skupiny A 3 body na Maďarsko, kterému podlehli 0:5. Lotyši jsou z 9 body ze 6 utkání čtvrtí a mají nakročeno k postupu do čtvrtfinále.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Na dálnici D2 na 3. kilometru směrem z Bratislavy na Brno se v levém jízdním pruhu srazila dvě osobní vozidla, kolona by se zatím tvořit neměla a na D2 na 7. kilometru ve směru na Brno stojí na vozovce odstavené nákladní vozidlo.
1: Do

0: 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
1: Brno aktuálně hlásí 25 stupňů. Během odpoledne očekávejte, že nám teploty dostoupají až na 29 stupňů. Po celý den nám bude svítit sluníčko. To bude svítit i zítra, kdy teploty dostoupají na 28 stupňů.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Není nic horšího, než naštvaná máma. A je úplně jedno, kolik je ti roků.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Fee Radio.
1: Rozhodla se prodat svůj dům v Tuchoměřicích u Prahy, kde prožila krásné časy. Třípatrové vily se Dara Rollins zbavuje prostřednictvím inzerátu. Původně dům Dara stavila s bývalým přítelem, raperem Rytmusem. Nakonec v něm bydlela ale jen s dcerou Laurou a později se svým stávajícím partnerem Pavlem Nedvědem. Je možné, že se Dara k prodeji uchýlila kvůli financování novostavby na severu Itálie u jezera Maggiore, kterou si pořizují společně právě s Pavlem. No a luxusní rezidenci staví už 4 roky a nastěhovat by se podle ní mohli už v létě. Teď už další muzika.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně.
4: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Free Radio 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: One Track Mind na Free Radio v 11 hodin 57 minut. To je nejvyšší čas představit si další muziku. Za chvíli už k vašim uším letí Sia. Budou to i Sigala, John Newman. Nebo novinka, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107 od Marshmallow společně s Portugal The Man.
1: Free Radio 107 FM.

0: Přátelé, fríčkaři, léto klepe na dveře, no a brněnská koupaliště už se chystají na první návštěvníky. Kde se bude kdy otvírat, se dozvíte za pár chvil.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.
3: Martin Garrix a

0: Hey papi, meet me in Europa.
1: Free Radio, žijeme Brnem.
2: Do Brna se nám pěkně vrátilo letní počasí, no a provozovatelé koupališť finišují s přípravami na novou sezónu. Milovníci vody a slunění se mohou těšit na postupné otevírání areálů napříč městem. Jako první přivítá návštěvníky už zítra, tedy 26. května, koupaliště na Kraví hoře. Před začátkem provozu podstoupil areál kompletní údržbu, no a o několik dní později, konkrétně už 30. května, se otevřou také oblíbené areály Riviera Zábrdovice. Na Riviéře třeba vyjde celodenní vstup 320 korun. Teď už Milky a David Guetta na Free Radio.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Quick Show, na Free Radio, jdeme na další muziku. Volume doprava zazní Bengal Players. Budou to Jerio a Deeper Love. Nebo Florida a za chvíli si počkejte na zprávy, dopravu a počasí.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3-hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4-hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabar!

0: Jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezké pondělí. Policisté dnes u škol připomínali poměnkový den. Každý rok 25. května patří Mezinárodnímu dni pohřešovaných dětí. Je věnován nejen těmto dětem, ale také jejich rodinám, které prožívají nejistotu a bolest a prevenci a osvětě domácího násilí. Tento den není jen vzpomínkou, ale také připomínkou kolektivní odpovědnosti všech za bezpečnost dětí. Česko včera zažilo další tropický den a na 109 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let, padly historické teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech a v Plzni-Bolevci, kde se teploty dostaly nad 32 stupňů Celsia. 56-letá žena zemřela poté, co po vystoupení ze svého auta na newyorském Manhattanu spadla do kanalizační šachty, na které chyběl poklop. Řidička se zřítila do hloubky 3 metrů. Tragédie se stala na 5. Avenue, která je označována za jednu z nejluxusnějších obchodních zón na světě a denně tudy proudí tisíce lidí. Čeští hokejisté dnes nastoupí ve Friburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Utkání začne v 16:20. Hokejisté Dánska porazili ve skupině B Itálii 3-2 po samostatných nájezdech. Zisk 2 bodů jim stačil k záchraně v elitní kategorii. O to budou v dnešním existenčním souboji se Slovinskem usilovat Italové, kteří včera získali první bod v turnaji.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
3: Nikde se nebourá na Jihomoravském kraji, což je samozřejmě dobře. V Brně si dávejte pozor na ulici Kamenice, Šárka a taky Řípská. Tady bych vám doporučovala zkontrolovat si, zda jste připoutaní, zda svítíte, no a kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli,

0: čem by podle vás měli vědět vaši kolegové na cestách. Volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Free Radia.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teploty už nám atakují 27 stupňů, ještě by nám to během odpoledne na těch 29 mělo vystoupat. Krásné slunečné počasí nás čeká celý tento týden, zítra třeba teploty opět kolem 29 stupňů.

0: know that you need me. Free Radio, Free Radio,
1: Novinky v kinech. V kinech je také americký horor Pasažér. Mysteriózní snímek sleduje mladý pár snoubenců. Než se stanou rodiči, rozhodou se Tyler a Maddie vyrazit na vysněnou cestu napříč Amerikou. Jejich romantické dobrodružství se promění v noční můru poté, co se během noci stanou svědky fatální nehody na opuštěném úseku silnice. Brzy si uvědomí, že z místa tragédie neodjeli sami. Na každém kilometru je začne pronásledovat zlovolná démonická entita. O tom je americký horor Pasažér.
2: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
8: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
9: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
10: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
11: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
12: Žádný pozlátko, prostě gym.
7: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
0: Free Radio 107 FM 107 FM.

0: minutů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
2: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp. 9. až 11. července v kempu Olšovec vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
0: Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Gabry Ponte a Little Tony na Free Radio ve 12 hodin a 55 minut.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
0: Další muzika je přichystaná už za chvíli. Kašmir a Quarterhead. Budou to i Get Far? Nebo novinka, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě TOP 107 na www.freeradio.cz/TOP107. Postarají se o ní Moty. No a teď už taky do studia dorazila kolegyně Kýťa Kolibová, kterou vítám v éteru. Přeji krásné odpoledne. Ahoj.
2: Dorazila, doslova vyrazila dveře.
0: Jak jsi užila víkend?
2: Víkend byl takovej hodně zahrádkovej, hodně jako se plelo a tak.
0: Co máte vysazeno, povídej.
2: No ježíš, tak to si připrav dlouhý vstup.
0: Tak spíš, co nemáte vysazeno.
2: Ne, fakt jako my jako pěstujeme vlastně úplně všechno. Od brambor přes cibuli, česnek, mrkev, řetkvičky.
0: Prostě si smákla o víkendu.
2: Takhle, já jsem trošku takový přicmrdávač, že vypadám jako hroznej zemědělec. Já jsem takový přicmrdávač mojí mamince, která hodně jako sází. Má to celý pod palcem jako tvůj Roman. Samozřejmě sleduje všechny zmrzlíky a tak dále, takže já spíš tak jako pomocníčku, ale baví mě to.
0: Krásná práce. Zítra se budu těšit opět od 11. Teď už Kýťa. Free Radio 107 FM.

0: 13. hodině s vámi na Free Radio už Kristýna Kolibová, tak jestli máte po víkendu taky nějaký takový zahradničení za sebou, nebo jste si to užili třeba víc i odpočinkovi, výletovi, tak to má být. No a po 13. hodině si společně dáme zase trénovačku. Ano, po víkendu jsme si odpočinuli i jazykově, tak je potřeba zase to jazyčisko trošku potrápit a potrénovat. Takže za chvilku připravený další klasický jazykolam, přihodíme k tomu novinku od Moty, Spaceship, bude tady Vesna, Ego, Moravo a spousta dalších kousků. Tak užívejte po 13. hodině Free Radio a za chvilku jdeme na to.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Baker Matt Arely.

0: skvělá spolupráce na Free Radio Felicien, Jasmine Thompson, Ain't Nobody. Jazykulám tentokrát jenom se mnou, ukázalo se posledně, že ve dvou s Peťou mi to za stolik nesvědčí. Tak se jdu víc soustředit, doufám, že i vy, přátelé, jazykolam připravený.
1: Nevaž se, rozvaž se.
0: A zdánlivě jednoduchý, ale zas taková sranda to není, mám tu pro vás dneska. Jedna bedna zaneřáděná, druhá bedna nezaneřáděná. Slovíčko nezaneřáděná dělá docela neplechu, to si určitě vyzkoušejte víckrát klidně za sebou. Nezaneřáděná, nezaneřáděná, nezaneřáděná. No a teďka celý dohromady. Jedna bedna zaneřáděná, lidově řečeno prostě v jedné je pořádnej borčus, druhá ta je pěkně uspořádaná. Druhá bedna nezaneřáděná. Takže jedna bedna zaneřáděná, druhá bedna nezaneřáděná. Tak troufnete si na to, přátelé, se mnou párkrát za sebou, tak jsem připravená, soustředím se, každý slovíčko je potřeba brát opravdu pečlivě, už koukám tak říkajíc do stěny a jdeme na to. Jedna bedna dneska se mi tak nějak jako nezadařilo. Tak ještě jednou. Takže jedna bedna zaneřáděná, druhá bedna nezaneřáděná. Jedna bedna zaneřáděná, druhá bedna nezaneřáděná. Jedna bedna zaneřáděná, druhá bedna nezaneřáděná. Jedna bedna zaneřáděná, druhá bedna nezaneřáděná. Jedna bedna zaneřáděná, druhá bedna nezaneřáděná. Takže čtyřikrát, přátelé. A poprvé jsem nebyla schopna říct ani bedna. No, toto pondělí pěkně hezky začíná. Tak doufám, že vám se to daří. Jedna bedna zaneřáděná, druhá bedna nezaneřáděná. Řáděná. Slovíčka, který se možná tolik už ve slovníku nepoužívají, jako mít něco zaneřáděný a mít něco nezaneřáděný. Takže přátelé, tímhle určitě někoho úplně jako dostanete do kolen, protože tohle dokázat říct několikrát za sebou a bez přeřeknutí. To jste fakt jako machři.
1: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevykladuj, toto je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: je výběr muziky, který si společně budeme užívat. Teď tu ale nejsem sama. Peťa už se zkusila náš jazykolam. Jedna bedna zaneřáděná, druhá bedna nezaneřáděná. Musím říct, že jí to pěkně šlo. Ano, dokonce třikrát za sebou, tak věřím, že už vám to taky pěkně leze přes jazyčisko. Teď ale se pojďme mrknout na aktuální zprávy, které si pro vás Peťa připravila. Jdeme na to.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Pěkné odpoledne. Sudečtí Němci i Češi dnes na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. I poslední akci sudeckých Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. Na místě bylo asi 500 lidí, protestujících byly desítky. Ministr zahraničí Petr Macinka navrhne premiérovi Babišovi, aby vláda o delegaci na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodla až ve druhé polovině června po jednání ministrů obrany v Bruselu. Babiš uvedl, že vláda by o složení delegace měla rozhodovat 8. června. Kdo na summit pojede, nechtěl předjímat. Čína vyslala na svou vesmírnou stanici Nebeský palác kosmickou loď Shenzhou 23 se třemi astronauty na palubě. Jeden z nich by měl poprvé strávit na oběžné dráze celý rok, a to kvůli studiu účinků dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci. Experiment má pomoci Číně připravit se na budoucí pilotované mise k Měsíci a Marsu. Čtvrtfinále má český tým díky sobotní prohře Švédska s Norskem zajištěné. Z jakého místa do play-off půjde, rozhodnou poslední zápasy ve skupině. Dnes změří Rulíkův výběr síly právě s Norskem, které na turnaji překvapuje svými výkony. Utkání začíná v 16 hodin a 20 minut.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Děkujeme Petě za zprávy. Ano, ano, po 16. tady na Free Radio rozhodně začneme sledovat utkání mezi Českem a Norskem. Teď ale pojďme na silnice. V Brně v Královopolském tunelu směrem na Vinohrady dávejte pozor na nepojízdné osobní auto v jednom jízdním pruhu. Kolony se netvoří, ale i tak opatrně. Královopolský tunel směrem na Vinohrady, nepojízdné auto. Na Brněnsku v Kamínkách u Rosic tady boural kamion, zasahují tam i záchranáři. Počítejte s omezením v provozu. No a na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou je stále hlášené kvůli dopravnímu omezení sem tam zdržení a tvoří se to v obou směrech. Tak s tím, přátelé, počítejte, hlavně v těch odpoledních špičkách se to určitě tam bude štosovat o něco více. Jak to aktuálně vypadá v Brně? No, průjezdné celkem v pohodě, zatím o něco hustší provoz jenom kolem Zvonařky, ale to jsou opravdu jenom drobné minutky. Na dálnici D2 počítejte opět s příjezdem pomalejším zhruba od 3. kilometru 5 minut.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A vítejte v tropickém týdnu. Právě teď máme v centru města Brna 30 stupňů. Věřím, že i zítra ve středu, kdy sice meteorologové slibují kolem 28, ale že v Brně ta 30 jako nebude asi úplně problém dosáhnout. A k tomu převážně slunečná obloha. Dneska by to mělo být nejprve spolujasnou takhle odpoledne, ale po zbytek dne pak už úplně bez mráčku. Zítra opět azuro, už po ránu kolem 16 stupňů. Zítra přes den opět kolem 30. Ve středu jako přes kopírák a tyhle tropický horka by měly v Brně skončit zřejmě ve čtvrtek, kdy sice neskončí nádherná slunečná obloha, ta bude pokračovat, ani tohle ochlazení nebude doprovázet žádný déšť, ale mělo by se ochladit ve čtvrtek na nějakých 22, 23 stupňů. Pak to ale pozvolna ke konci týdne zase začne narůstat. Pnau a Empire of the Sun už to tady rozjíždí s hitovkou AEIOU, bude tady Rita Ora, Robin Schulz, I'll Be There, no a společně si přihodíme taky aktuální burzu práce, tak jestli hledáte hokno, jste tu rozhodně správně.

0: Krásná spolupráce. Ritaura, Robin Schulz, I'll Be There. Chtěli byste vy někde jinde spolupracovat, než jste aktuálně v práci? Mám tu pro vás nabídky.
1: Free Radio, burza práce.
0: Číšník nebo servírka a taky brusič, jdem se na to mrknout podrobně.
1: Free job.
0: Číšník, servírka, hledá se právě na obsluhu hostů, servis a péči o čistotu restaurace. Pracovní doba krátký dlouhý týden, směny od 10 do 22 hodin. Požadavky, zkušenosti z gastronomie jsou výhodou. Spolehlivost, zodpovědnost a chuť pracovat, mít týmového ducha je však důležitější. Nabízí plný úvazek, plat 40 až 45 tisíc korun měsíčně, přátelský kolektiv a práci v zavedené restauraci. Strava na pracovišti je zdarma. Pokud vás zajímá víc, mrkněte na web freeradio.cz/burza práce.
1: Free job.
0: A hledá se taky brusič na broušení hliníkových konstrukcí, práci s ruční bruskou, tmelení, vrtání, frézování a další. Je to třísměnný provoz. Požadavky střední odborné učiliště technického směru. Základní zkušenost s broušením i jako domácí kutil. Manuální zručnost, co nabízí plný úvazek, plat 38 až 42 tisíc korun měsíčně, příspěvek na dopravu a 25 dní dovolené. Pokud vás zajímá víc, tak mrkněte na web freeradio.cz/burza práce.
1: Free job.
2: Free job.
1: Na Free Radio.
0: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: A kdo milujete projekty Heleny Třeštíkové, tak si přijdete na své. V kinech je její nový počin Bára Basiková. Jedinečný časozběrný dokument nabízí intimní portrét jedné z nejvýraznějších osobností české hudební scény Báry Basikové. V průběhu 50 let sledujeme nejen její profesní dráhu od rokových začátků přes výrazné muzikálové role až po úspěchy v hitparádách, ale především osobní cestu zpěvačky, ženy a matky, která balancuje mezi veřejným obrazem a soukromou křehkostí. Kamera zachycuje její vrcholy i pády a vstupuje do zákulisí i soukromých míst, která běžně zůstávají skryta. Helena Třeštíková tímto filmem znovu potvrzuje svou mimořádnou schopnost zachytit plynutí času a představuje nám strhující portrét ženy, která nikdy nepřestala být sama sebou. Já jsem teda velký fanda Heleny, takže Báru Basikovou si rozhodně nenechám ujít.
2: Miluješ naše hity?

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107.

0: Pár ostančený Robin S. Show Me Love z roku 2002 ve 13 hodin 55 minut. Za chvilku pokračujeme.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A začneme teda tím vaším největším oblíbencem. Hitparáda 107 Fríčka, stále ve vedení Oliver Tree a Joyride. I tohle budeme mít na Free Radio za pár chvil. K tomu Robina Williamse I Love My Life. To je taková hymna pro šťastný lidi. Jsem krásný, jsem úžasný, jsem volný, nedělám žádný chyby, prostě jsem božský. Tak Robbie Williams naspíval právě tuhle písničku, je zremixovaná, tak se k nám krásně hodí. No a k tomu přihodíme All the People in the World. All the people in the world, every boy and every... A další zpátečka pořádně rozbubnovaná od dánského dua, který se říká Safri Duo. 13 hodin 56 minut, no a pokud byste rádi za kulturu, poslouchejte, jsou tu pozvánky do divadla.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Detektivní komedii o několika koncích, Splašené nůžky, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Legendární český muzikál Šakalí léta má na programu hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Inscenaci Brněnské metro nabízí divadlo Redota v 19 hodin a komedii Rukojmí bez rizika nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: A začínají typy, kam vyrazit, až je to týden. Tento týden v Brně bude opravdu velmi pestré, a to ve všední dny. Třeba už zítra se budete moct vyzkoušet, jaké to je napít se kávy nebo jiného oblíbeného drinku po tmě, napsat si svoje vlastní jméno v Brailově písmu, a nebo třeba rozpoznat barvy poslepu. To bude akce Neboj se mě, která je zaměřená právě jako osvětovka pro nevidomé. Tak za chvilku si k tomu řekneme víc. Taky si další dny v týdnu užijete třeba spoustu zajímavých vystoupení přímo pod širým nebem, a to Evropy, třeba Slam Poetry Show, která bude určitě stát za to, spousta dalších vystoupení a taky koncert Ukulele Troublemakers, další program, který bude v centru města Brna. No a o víkendu se chystá taky je spousta zajímavých programů a věcí, které stojí za návštěvu, takže za chvilku vám prozradíme, ať to společně naplánujeme, ať vám neuteče něco fakt zajímavého, co by byla škoda. Tipy, kam vyrazit po 14. hodině, začínají s Martinem Garrixem.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

0: Fajn rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: A lehce po čtvrt na tři tu pro vás mám tip na zítřejší celý den, který bude na Moravském náměstí u Jošta. Co se tam bude dít? Orientační měření zraku. Budete si moct ochutnat dobroty v takzvané kavárně pod tmě. Mrknete se společně na to, jak můžete napsat své vlastní jméno v brailově písmu na pichtově psacím stroji, jak rozpoznat barvy poslepu, anebo třeba kvíz Pomáhejme správně. A pomáhat právě lidem, kteří jsou nevidomí, anebo mají nějaké zrakové postižení, tak abychom věděli jim pomoci v tom běžném provozu. Určitě jste se někdy s nějakým nevidomým nebo s člověkem s bílou slepeckou holí potkali, no a říkali jste si, tyjo, jak bych mu měl teďka správně pomoct, jak to udělat, aby on to ocenil, aby to nebylo kontraproduktivní. No tak to všechno se dozvíte právě už zítra a během toho i spousta těchto zajímavých věcí, i představení a vystoupení, budou tam hudební vystoupení dětského sboru základní školy Kamenomlínská, bude tam taky třeba komentovaná ukázka s vodícími pejsky, to určitě oceníte, to se bude líbit. K tomu přihodí se další hudební vystoupení, rozhovory s lidmi, kteří jsou právě nevidomí nebo mají nějaké zrakový handicap, tak prostě jak se jim žije a že jsou skvělí a aktivní, tak i o tom se dozvíte víc. No tohle všechno od 10 do 17 hodin už zítra na Moraváku u Jošta, akce, která se jmenuje Neboj se mě, a já věřím, že se nebudete bát, že přistoupíte blíž a že si program pečlivě hezky užijete.

0: Dánské duo Safri Duo společně s Clark Anderson a All the People in the World. Rok 2003 připomněli jsme lehce po půl třetí na Free Radio. Co dál? Bude Best Thing. Drum Bass V, Timmy Trumpet, doplníme to taky Galantis společně 5 Seconds of Summer, jejich Lighter. A těšit se můžete i na zpátečku. Tentokrát do roku 1999 bude Miranda a Vamos a la Playa. Ringo de la Noche, něco takového tam slyším. 14 hodin 32 minut, před námi další skvělá muzika, hlavně zprávy od Peti.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: na Tabarín Brno.
1: A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Hezké odpoledne. Přes 1000 kostelů, kaplí a modliteben po celé republice otevře už tento pátek své dveře návštěvníkům v rámci tradiční noci kostelů. Jen v brněnské diecézi se do letošního ročníku zapojí přes 200 míst. Program nabídne komentované prohlídky, koncerty, divadelní představení nebo aktivity pro děti. Povinné plošné testování žáků 5. a 9. tříd je po vlně kritiky pozastavené. O jeho dalším osudu rozhodne jednání ministra školství s Českou školní inspekcí. Vedle úloh z českého jazyka a matematiky žáci museli vyplnit také otázky zaměřené na duševní zdraví a socioekonomické zázemí. Některé dotazy mapovaly i případné sebevražedné sklony. Rodičům vadí zásah do soukromí bez jejich vědomí. Sjezd sudeckých Němců by se mohl v budoucnu konat střídavě v Bavorsku a v Česku. Uvedl to předák sudeckých Němců Bernd Posselt. V řadě českých měst už podle něj místní projevili o pořádání sjezdu zájem. Setkání v Brně dnes po 4 dnech skončilo uctěním památky obětí nacismu. V 6. duelu v základní skupině světového šampionátu narazí česká reprezentace na jedno z překvapení letošního turnaje Norsko. Severané mohou postoupit do čtvrtfinále poprvé od roku 2012. Češi už mají postup jistý díky sobotní výhře Norů na Švédy. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
4: A jdeme se společně podívat, jak to vypadá na silnicích. Aktuálně pro Brno a blízké okolí nic mimořádného. Teď kolem 14:30 začíná trochu houstnout provoz v okolí centra. Jsou to minuty zdržení hlavně kolem Zvonařky, částečně už i Koliště, na Gajdošku napojená Táborská. I tady je trochu hustší provoz, stejně tak Nínická. A kde je dál trochu hustší provoz? Říkám trochu, protože ještě není ta odpolední špička v takovém proudu, tak jako bývá kolem 15:30, 16:30. Tak na dálnici D1, pokud jedete od Vyškova na Brno, počítejte zhruba od 24. kilometru, že se zdržíte po 196. Tady je pár minut zdržení, stejně tak i na D2, pokud jedete ve směru od Bratislavy na Brno, tak tady je to taky nějakých 5 minut zdržení. Tak držím palce, přátelé, jste z toho brzy venku. A kdybyste měli cokoliv dalšího, tak nás určitě informujte na naši dopravní linku.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
4: Už je to tady. Kdo se těšil na pořádný pecen v Brně, tak 30 dneska Brnu vládne. A vypadá to, že v tom budeme pokračovat i následující minimálně 2 dny. I zítra, i ve středu by mělo být slunečné počasí. Po ránu i kolem 15-16 stupňů, přes den kolem 30. Ve čtvrtek by se pak mělo ochladit maxima kolem 23. S tím, že ale to ochlazení přijde bez nějakého deště ani zatažené oblohy. Stále bude slunečné počasí a to nám, přátelé, vydrží po celý tento týden.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Slovenským odborníkům se podařilo odhalit, aký je postup lásky, hej? Najskor prý žena lezie do postele, potom do peňaženky a nakoniec na nervy.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: A co takhle oslavit Evropu? Otevřená oslava bude na Moravském náměstí už tuhle středu u Jošta. Užijete si tam opravdu spoustu doprovodného programu. Takhle každý rok se na Den Evropy připomíná výročí Schumanovy deklarace, která položila základy dnešní Evropské unie. V Brně ale nepůjde jenom o připomínku historie, protože tady bude spousta kultury, setkávání, zážitků a myslím si, že tohle, přátelé, to musíte zažít pod širým nebem. Slam Poetry Show, kterou předvedou doktor Filipič, Ondřej Hrabal, Ryš Kariot a Ben. A ti se tam objeví odpoledne ve středu několikrát. Bude i akustické hudební duo Dvoje. Těšit se můžete na vystoupení tanečního souboru Prometheus, taky science show střední průmyslové školy. No a na závěr koncert Ukulele Troublemakers. Tohle všechno se uskuteční právě na Moraváku u Jošta už tuhle středu 27. května. Program, který vypukne ve 14 hodin a bude pokračovat až do 20. Tak přijďte, připojte se, kdykoliv se vám to hodí a když se vám to nejvíc bude líbit a věřím, že tohle bude program, který si užije úplně každý, včetně dětí.
0: Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1.

0: buď u toho.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
0: Hele, Impuls Taxi má číslo 14 014.
4: Na co číslo?

0: Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
2: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
3: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
4: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
5: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
6: Žádný pozlátko, prostě gym.
1: GG Gym. 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym. Přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Free Radio 107

0: kam vyrazit.
1: Víkend bude patřit hlavně dětem, protože se blíží den dětí, který bude sice až po víkendu 1. června, ale už o víkendu můžete vyrazit hned na několik událostí, které budou hlavně pro děti. Dětský den Starý Lískovec nabídne tuhle sobotu 30. května a odpoledne od 14 do 16 je spoustu zábavných soutěžních stanovišť, skákací nafukovací skluzavku, k tomu nějaký dobroty. Tahle akce se koná za každého počasí, tak určitě přijďte. Starý Lískovec od 14 do 16 v sobotu. A další program si užijete taky v Komárově, v Hněvkovského areálu, protože tam to bude opravdu pestré po celý den od 10 hodin a na závěr si ještě užijete první světelnou show v rámci Ignis Brunensis. Tohle bude ta nesoutěžní úvodní s dronovou show, tak věřím, že tohle bude krásný závěr tohohle festivalu a dětského dne, který si užijete v Hněvkovského taky v sobotu. No a pokud byste rádi vyrazili třeba do zoo, tak tam to bude speciální, tam budou mít Mezinárodní den biodiverzity, ale rozhodně taky program pro rodiny s dětmi. V sobotu od 10 do 15 si tam užijete příběhy z praxe, proč a jak je důležité podporovat právě biodiverzitu a starat se o ohrožené druhy, ekologická rizika a podobně. Spousta zajímavého a k tomu samozřejmě i program pro děti, třeba i bublinková show. Tak tohle, přátelé, se pro vás chystá hned na sobotu několik programů, dětských programů pro rodiny s dětmi, tak vyberte, věřím, že něco vyberete, co vás bude bavit úplně všechny.
0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
3: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají alkohol, 13. století, komunál, doga, zakázaný ovoce, morčata na útěku, smola a hrušky a krejson. Lístky na kiliangang.cz.
4: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 1999.

0: Tohle je, přátelé, Miranda, Vamos a la playa, rok 1999 ve 14.58.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Gucci, Magucci, Gucci. Tohle je, přátelé, Meghan Trainor u nás ve zremixované verzi od Joela Coryho Made You Look. Přihodíme taky novinku Norma Jean Martin Encore Big Dreamers. A těšit se můžete taky na zpátečku, bude Sandstorm. Tahle neskutečná písečná bouře, která rozdá spoustu energie všem posluchačům, posluchačkám Free Radio po 15. hodině.
2: Free Radio 107.

0: 16. hodině vzkaz v naší aplikaci Free Radio, tentokrát náš dopravní servis a jsem ráda, že to využíváte, tak si pojďme říct, kde jsou problémy.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: Zdravím všechny, kdo jedete, tak Těžební a Tuřanka a tady Průmyslová, Řípská, všecko jedno velký parkoviště, jo, směrem na Tuřany to samý. Objíždět nemá cenu, protože už to všichni zkouší objíždět a je to tady jeden velký parkál. Kdo můžete, se vyhněte a kdo ne, tak hodně štěstí.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07.

0: 16. hodině společně jdeme, přátelé, opět odstartovat další hodinku odpolední free party. Tentokrát popřejeme Violkám nádherné jméno. Dneska při 25. květnu, při pondělku, kdy už za hodinu budeme ladit hokejovou atmosféru. Ano, dneska je další hokejový den, tentokrát Česko-Norsko. Ještě zítra v té základní skupině se odehraje utkání s Kanadou, to bude až večer po 20. No a věřím tomu, že budete přilepení na svých přijímačích. Kdo nemůže sledovat, tak bude poslouchat, protože samozřejmě skóre a všechno budeme tady ladit. No ale teď po 15. ať nepředbíhám, tak tu pro vás mám připravený tentokrát losery. No a je to docela dost úsměvný a takový specifický. Není to od nás, je to až za oceánem, tak to možná mluví za vše. Řekneme si za chvíli po 15. teď už novinka Ankor.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Baker Mav a Lenny.

0: Frajer nebo loser?
1: Tato, dneska tu pro vás mám dva lůzry, ale to je fakt jako vymazlený. A říkám si, jestli tohle se může stát někde jinde než v Americe. Možná ani ne. Jeden pár z Floridy, Tito a Amanda Vocovi, byli zatčeni za prodej zlatých vstupenek do nebe. Jako fakt, jako na ulici prodávali lístky za $99.99 a tvrdili lidem, že jsou z pravého zlata a zaručí jim místo v nebi. Stačilo prý přijít k nebeské bráně, ukázat tiket a jdeš normálně dovnitř. Tak jak si to úplně nepochodilo, hlavně u policie, která je zadržela. No a jak se k tomu vyjádřili, je mi jedno, co říká policie, ty lístky jsou z pravého zlata, dal mi je Ježíš za KFCčko a řekl mi, ať je prodávám, abych měl peníze na cestu do vesmíru. Potkal se mimozemštěna jménem Stevie a ten mi slíbil, že mě i manželku vezme letajícím talířem na planetu kompletně vyrobenou z drog. A tady už možná cítíte, odkud vítr vane. Policie u nich nakonec zabavila přes $10,000 v hotovosti a drogové vybavení a taky dokonce ještě, aby toho nebylo málo, tak tam měli malého aligátora. No, tak taková podivná dvojice, to, že si takhle jako žili v takovém svém vesmíru, budíš, že drogy asi dokáže všechno možný, ale co je takový fascinující a zarážející, že dokázali prodat tolik tiketů do nebe, že jim to jako ty lidi kolem žrali. No, tak Amerika. Tak tohle dneska jsou dva lůzři. Kdyby náhodou něco takového se něco pokoušel někdo tady v Brně nebo v Česku, tak věřím, že to vy to zvládnete, přátelé. Vy se nenecháte nachytat.
2: Na

0: Za to nechceme, tak jako dvojice v Americe. K tomu taky Ghost Town. Novinka od Rehaba v 15.29 už doprava počasí.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním pralude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Kolem půl čtvrté už nám to houstne hlavně v okolí Gajdošky, Zvonařky, okolí Centra, Veveří, ale taky Jerovnické, Žarošické a Knínické. Na těchto místech zdržení místy i kolem 5 minut. Co se týče dálnice D1, tak tady se to štosuje ve směru od Vyškova na Brno, 204. až 196. 5 až 10 minut zdržení a 5minutové zdržení je taky ve směru od Prahy na Brno, aktuálně kolem 194. kilometru až 196. Co se týče nějakých mimořádností, tak na dálnici D52, 22. kilometr směrem od Pohořelic na Brno. Tady stojí Ukrajince porouchané osobní auto. Takže už je husto, přátelé, držím vám palce, ať se prokoušete Brnem co nejpohodověji. A kdybyste měli cokoliv dalšího, přihoďte na naši dopravní linku anebo do apky Free Radia.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: No rozhodně teplo bude, tak jako dneska máme kolem 30, ano, rovná tropická 30 aktuálně v centru města Brna a slunečné počasí k tomu, tak takhle to bude pokračovat i zítra a taky ve středu. Až ve čtvrtek by mělo být nějaké výraznější ochlazení, ale slunečné dny nás budou i nadále doprovázet po celý tento týden, přátelé, sem tam nějaký mráček, ale sluníčka bude dost a dost. I zítra po ránu počítejte kolem 15 stupňů, přes den 30, ve středu opět po ránu dokonce kolem 17, přes den 30. No a ve čtvrtek to by mělo klesnout na nějakých maximálně 23 stupňů a pak se to ke konci týdne zase pozvolna začne zvedat. Za chvilku pro vás připravené moudro na Free Radio, no a podíváme se na to, proč si víc pamatujeme a víc je pro nás významná kritika než pochvala. Tak o tom už za chvilku, teď Rudimental.
4: It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Znáte to, přátelé, když vás někdo během dne kritizuje, řekne něco negativního, že to dokáže docela dost přehlušit i spoustu těch pochval, které věřím, že taky dostáváte. Doufám v to. Proč tomu tak je? Náš mozek si negativní zážitky pamatuje mnohem déle než ty pozitivní. Mozek si pamatuje urážku dokonce 20 let, ale komplimenty, tak ty zapomíná už za 30 dní. Tak to je potřeba si asi ty komplimenty a pochvaly a pohlazení začít psát, aby to člověk si sem tam připomněl, protože věřím, že jich je dost a že je za co i ty druhý lidi chválit, že těch urážek snad za stolik není, ale ten mozek to zpracovává mnohem intenzivněji. Psychologové tomu říkají takzvaný negativity bias. Mozek přirozeně věnuje větší pozornost hrozbám, kritice nebo traumatům, protože z evolučního hlediska pomáhali přežít. Jo, když venku hezky svítilo sluníčko a lítali motýlci, tak byla prostě pohoda, ale jakmile začaly lítat blesky nebo běhali někdy dinosauři, tak to bylo potřeba být na pozoru. Proto si člověk často pamatuje jednu urážku, klidně i roky, ale několik komplimentů rychle zapomíná. Negativní emoce aktivují amygdalu a stresové hormony, které posilují ukládání vzpomínek do dlouhodobé paměti. Pozitivní zážitky bývají slabší a mozek je bez opakování rychle vytěsní. I proto mají slova větší sílu, než si často uvědomujeme. Přátelé, kolik lidí jste dneska pochválili? Komu jste udělali radost? Pojďme to tak nějak zvednout a spíš šířit takovou jako dobrou náladu. Když člověk nemá dobrou náladu, tak samozřejmě to nemusí tlačit nějak na sílu, ale když to jde, tak si myslím, že udělat si hezký den i pozdravem, úsměvem nebo nějakým milým pohlazením, takovým nějakým jako i oceněním, tak to je strašně důležitý. Tak se chválme, přátelé, co nejvíc to jde, ať nějaký ty škaredosti přehlušíme, i přesto, že mozek na ně více upozorňuje, tak můžete na to vyzrát třeba tím, že si to začnete psát. No, já když jsem tam dostanu nějakou krásnou pochvalu od vás, tak já jsem z toho tak celá pryč, že já si to teda jako přátelé ukládám. Já si toho vážím, tak si mě následujte a dělejte to stejně. Lehce před 3:45 Fedez, Analisa, Artikulo, budou tady Skútři a za chvilku nakoukneme na další soutěž.
2: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Free Radio 107 FM.

0: Scooter doznívá na Free Radio. It's a biz, ain't nobody, lehce po 3:15. Už za malou chvíli tady odstartujeme dalších 7 hitů za sebou. O co tady hrajeme, poslouchejte pozorně. A taky hrajeme další double, tak pozor na to.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
3: Kilian Gang Camp opět míří do jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
1: Free Radio 107.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Novinkový rap na Free Radio Ghost Town v 15 hodin 55 minut na Free Radio.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: A za chvíli už to tady bude tepat pěkně v rytmu Marlon Hofstadt a Fisher remix It's Dead Time. Co dál? Za chvilku třeba Offenbach s novinkou. A k tomu přihodíme opět i něco staršího. O zpátečku se postará David Guetta, J.D. Davis a rok 2004. The world is mine. I tohle si společně budeme užívat po 16. hodině s Free Radiem.
2: Free Radio 107 FM.

0: Jedině na Free Radio.
1: A skoro v 16 hodin jdeme společně odstartovat i dalších 7 hitů za sebou úplně bez reklam. Od teďka je potřeba počítat a poslouchat, jestli se náhodou mezi následujícími 7 hity neobjeví nějaká reklama. No a když se zadaří, objeví se a vy se dovoláte jako první na číslo 790-107-107, tak vás pošleme na rokový nářez na Kilian Gang Festival, kde budete mít 2 lupeny úplně gratis, a to v hodnotě 3000 korun. Kemp Olšovec, Jedovnice, začátek července 9. až 11. A takový hvězdy jako Hardley, Valda Gang, Doga, Alkohol, Turbo, Morčata na útěku a další a další. Chcete být u toho? Tak poslouchejte a počítejte.
0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Poslouchej a vyhrávej.
0: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang. Začni.

0: Alan Walker a Fade It po 16. hodině. Jestli dobře počítám, tak tohle by měl být druhý náš taneční kousek úplně bez reklam, tak jsem zvědavá, kolik jich tentokrát zvládneme, než nějaká reklama zazní, ale uvidíme. Tak nepředbíhejme, jdeme na další hodinku s Eterem Free Radia, to znamená odpolední free party, ve které se společně opět dáme jednu zremixovanou hitovku. K tomu doplníme Offenbach, Minelli, Shona Paula, Klase. Jo, ještě toho bude kus, tak pojďme si užívat další taneční kousky s Free Radiem.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: A dneska se podíváme za tím vaším největším oblíbencem v rámci naší hitparády 107 Frička. Je to Oliver Tree a jeho Joy Ride. Oliver Tree Nickel, svým skutečným jménem americký hudebník, v roce 2017 podepsal smlouvu s Atlantic Records poté, co se jeho píseň When I'm Down stala v podstatě virální. A od té doby už to šlo jenom strmě nahoru. V roce 2020 vydal své debutové studiové album Ugly is Beautiful. No a tady už jsme se dostali k dalším hitům, třeba Miss You. A následovalo Here We Go Again. Nebo třeba One and Only. Tohle je, přátelé, Oliver Tree, který si myslím, že ve své hudební branži se docela dost hezky prezentuje i v rámci své vizáže, protože má takový jako dost specifický účesy, vypadá jako takovej slušně řečeno hříbek, no, tak bych to asi řekla, má jako takovou jako vyčesanou hřívu na hlavě, po bokách to má úplně vyholený, anebo se vyskytuje s takovými jako dlouhejma vlasama, a to zase vypadá trošku jako takovej konský ohon, ale je vidět, že si z toho spíš dělá legraci, že tu vizáž tolik jako řeší, ale ne tím způsobem, jak byste asi čekali, spíš tak jako všechno z legrace, ale hudba tomu, přátelé, jde. No a hitovka Miss You, tak tu mám právě teď v předělávce od DJ Showteka a to si myslím, že se povedlo, pojďme si to užít.

už několik týdnů Oliver Tree s hitovkou Joyride válcuje naši hitparádu. Je vidět, že jste si ho opravdu oblíbili, tak jsme tentokrát vybrali jeho starší kousek Miss You, který předělal Showtek a myslím si, že i tohle má pořádný grády. Tak ještě kousek remixu a jdeme za novinkou. Ještě našlapanější Oliver Tree tentokrát v podání Showtek. Teď už je tu Class Analog Heart, bude taky Sean Paul s Dua Lipou, Rude, Ray Charles a dopůl taky David Guetta.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Detektivní komedii o několika koncích. Splašené nůžky uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Legendární český muzikál Šakalí léta má na programu hudební scéna Městského

0: David Guetta, JD Davis a The World Is Mine. Zpátečková hitovka na Free Radio, 2 minutky po půl paté. No pokud jste s námi počítali hity, tak víte, že tohle už je dokonce snad 8. hit. No prostě už je hotovo, 7 hitů odehrálo a pokud byste chtěli s námi soutěžit dál, tak po 17. to společně zase odstartujeme. Co bude dál? Po půl třeba Kygo a Ava Max. Whatever, whatever. K tomu taky Shakira a Zoo. A těšit se můžete i na spolupráci Rehab Easy Bizu I Had a Dream. A takhle my si tady společně budeme vyhrávat 2 minutky po půl paté, připravená doprava.
1: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
2: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
3: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
4: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
5: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
6: Žádný pozlátko, prostě gym.
1: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
7: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
8: Víte, jak nejrychleji z Řečkovic do Jundrova? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
9: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme se společně podívat, jak to vypadá na silnicích. Aktuálně mám hlášené komplikace jenom na dálnici D1 ve směru na Prahu. 185. Tady dávejte pozor na porouchaný kamion ve stoupacím pruhu. Co dále nás trápí, tak hlavně odpolední špička teď kolem té půl paté je taková nejsilnější, takže jak to znáte v okolí centra, Gajdošky, Zvonařky, Poříčí, stejně tak je docela dlouhý kolony, jsou kolem Veveří, něco málo na Kníničské, taky tady počítejte se zdržením aspoň pár minut. Co se týče dálnice D1, tak teď aktuálně od Brna na Troubsko je to s nějakým 5minutovým zdržením kratší kolona, a i pokud jedete od Brna na Vyškov, tak i tady se tvoří zdržení zhruba od nějakého 208. kilometru. No a co se týče dálnice D2, tak i tady se to štosuje klasika od zhruba 3.

0: kilometru, 5minutové zdržení. Takže nic speciálního teď aktuálně pro tu odpolední, pro ten odpolední provoz, ale kdybyste přece jenom o něčem věděli, kde to vázne nějak něco trochu víc než obvykle, tak nám volejte na dopravní linku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Letní horuce dny, tak to nás, přátelé, čeká nejenom dnes kolem třicítky, ale takhle tropické horko by mělo být i zítra, i ve středu. Slunečné dny nás budou doprovázet po celý týden, akorát do středy bychom měli mít třicítky, od čtvrtka potom bude trošku chladněji, maxima kolem 23, v pátek už to ale zase začne skákat spíš k letní 25. No a slunečné opravdu každičký den, takže určitě mějte připravený nějaký pokrývky hlavy, opalovací krémy a tak nějak pořád doplňovat ty tekutiny, přátelé. Teď jsou ty tropické vedra, tak na sebe dávejte pozor. There's a

0: Česko-Norsko, aktuálně hokej, sledujeme to na Free Radio a smutné zprávy, je to 0-2 pro Norsko, tak držíme palce dál.
1: Free Radio, Lukyho vtípek, Lukyho vtípek.
2: Na Facebooku se objevila anketa, která vejce vám více chutnají, ta kupovaná nebo ta od babičky z vesnice, Barbie 36. Fuj! Vesnický vajíčka vypadávají slepicím ze zadku. Já jim zásadně jenom kupovaný v marketu.
1: Lukyho vtípek na Free Radio.

jsme si mysleli my fanoušci hokeje, že s Norskem to bude dávačka, no zatím to moc nevypadá. Je za námi polovina první třetiny a 2-0 pro Norsko aktuálně. Přátelé, si jsme lehce posmutnělí, ale spousta času před námi. Dál držíme, palce, fandíme. Žijeme Brnem. A fandíme samozřejmě i Brnu a novinkám, které se to chystají. Dopravní podnik jako každý rok nasadí na víkendové spoje linek 10 a 32 muzejní vozy. Jezdit budou o sobotách, nedělích a taky svátcích od 30. května. Se začátkem provozu starých vozidel zároveň skončí dvouměsíční výluka na Stránské skále, kde se opravuje trať. Všechny spoje tramvajové linky 10 do té doby zajíždějí do smyčky Novolíšeňská. No a na obou linkách potkáme stejné typy jako loni. Na lince 10 to bude tramvaj z roku 1959 nebo model z roku 1983, který je jedním ze tří zachovaných kusů onoho typu. Doplní je téměř 50 let starý vůz, který v závěru roku tradičně jezdí jako vánoční tramvaj. Cestující na lince 32 z České do Králova pole a zpátky se zase v nepracovní dny svezou třeba v nedávno vyřazených typech a kloubových spojích z let 2001 a 2003 nebo staršími vozy z 90. let a kapacitou citnějšími dalšími takovými staršími kousky. No a tak pokud přátelé fandíte takovýhle nostalgii a rádi se svezete i něčím starším, můžete to sledovat v aplikaci DPMB Info, kde najdete přesně přehled toho, jaký konkrétní vůz, jaký typ a kde bude nasazený, tam si to můžete ověřit. Většina historických vozů je upravená do původní podoby a kromě dvou nejsou nízkopodlažní. Tak tohle jsou přátelé novinky od 30. května o sobotách, nedělích, svátcích. Můžete právě na spojích linek 10 a 32 těšit na muzejní vozy.

0: Freebox Free Rádia.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin. A v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
3: Tabary!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme

Tak hokejové šílenství pokračuje, přátelé, na mistrovství světa v hokeji hrajeme s Norskem a jsme rádi, že Česko stáhlo náskok Norska. Je to 2-1. Pojďme si zlepšit náladu programem tento týden. Free Radio. Žijeme Brnem. Chystá se totiž, přátelé, večer a to s argentinskou kulturou. Už tuhle sobotu 30. května od 16 hodin bude právě Dominikánské náměstí v centru města Brna hostit tuhle latinoamerickou kulturu argentinskou a užijete si tam opravdu všechno možný. Tradice, chutě, tanečky, všechno tam bude. Na Dominikánském náměstí hudba, tanec, vystoupení, tombola s úžasnými cenami, lahodné speciality Argentíny, ať už empanadas, víno a další. Výstava umění inspirovaná argentinským kulturním dědictvím, různé projekce současných děl argentinských umělců a další a další. Takže přátelé, pokud tohle milujete, trochu toho temperamentu, chcete si zatančit, něco ochutnat, tak přijďte v sobotu na Dominikánské náměstí v centru města Brna mezi 16. a 21.

0: rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: přátelé, je za námi první třetina utkání Česko-Norsko. Odcházíme do kabiny s číslem 2-1 pro Norsko. Tak, není to úplně nejpříznivější, ale dvě třetiny před námi. Věřím, že jste stále u toho a budete fandit, tak jako my tady na Free Radio, přesně v 16 hodin 58 minut.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. krajskereality.cz.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: A jdeme to, přátelé, opět odstartovat dalších 7 hitů za sebou a úplně bez reklam. S tím už vítám taky Lukáška, ahoj.
3: Ano, je to pravda, krásné odpoledne, přátelé.
0: Teďka víkend takový, jako řekla bych, že dost přál nějakým motorkovým výšťkám, takže...
3: Ale tak určitě.
0: Něco se jako uskutečnilo.
3: Něco se uskutečnilo, pár výletů proběhlo, já si myslím, že kdo mohl, tak určitě vyrazil, protože to počasí k tomu vybízelo vyloženě, a kdo zůstal doma, tak myslím, že potom jako zaplakal, doslova.
0: No, tak já myslím, že kdo byl doma, tak byl možná tak nemocnej, tak...
3: Jinak, jo, takhle, já jsem myslel, že když byl doma, tak byl nás...
0: A
3: ne, nemocnej, to mě nenapadlo,
0: to
3: vidíš?
0: To taky, takže přátelé, pokud jste museli být o víkendu doma, ať už pracovně nebo nemocně, tak si to vynahradíte, protože teď budou třicítky, teď bude horko, takže já si myslím, že to jako aj o víkendu má, no pořád, teď jako sluníčko, no nevidím.
3: Já jsem na to taky dneska koukal,
0: no.
3: A je pravda, že tohle jsem v telefonu dlouho neviděl.
0: Mm.
3: Je tam 7-8 dní po sobě, 29-30, a jako kromě sluníčka přesně tak žádný jiný znak, takže přátelé, čeká nás velké horko.
0: A já se vsadím, že 9. až 11. července bude taky hrozně krásný počasí, protože tou dobou Kemp Olševec a Jedovnice pořádá Kilian Gang. Rokový festival, rokový nářez, kam vás, přátelé, vezmeme úplně gratis ve dvou, pokud budete poslouchat a vychytáte reklamu mezi 7 hity. Pokud se tak zadaří, tak odteď jdeme společně opět počítat. U Lukáška jsem kontrolovala 1 až 7. Umíme společně, tady jsme to 1, Deoro, 2, Anet, Fab, 3, Timmy Trumpet. Co bude dál, to už nechám tak jako na tobě, to samozřejmě už je mezi tebou a posluchači, a hlavně samozřejmě za chvilku začíná Freebox. Ale přátelé, soustřeďte se, počítejte, a kdo chce vyrezat na Kilian Gang, tak fuj tvoj, moc držíme palce. Luky, jsi připraven?
3: Já jsem ready, pojďme na to.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Poslouchej a vyhrávej.
2: A tentokrát soutěžíme o dvě vstupenky na festival Kilian Gang.
1: Začni

0: Box na Free Radio.
1: 17. hodina, k tomu 7. minutka, ladíte Free Radio 107 FM. Lukáš Bartl naskočí do toho krásně rozjetého vlaku. Pozdravím všechny posluchače samozřejmě. No a máte pochvalu, že posloucháte. Pokud ladíte právě teď, čeká vás další Freebox. Je to pondělní Freebox, datum 25. docela to letí, květen už se nám chýlí ke konci, ale Freebox ten je právě teď na startu. Vy máte možnost od tohoto okamžiku vybírat muziku podle sebe. Můžete posílat do éteru svoje oblíbené hity i samozřejmě s jakýmkoliv vzkazem. K tomu aktuálně trošku nervy kolem hokeje, takže utkání budeme pro flíčkaře taky sledovat. Na startu Freeboxu nás čekají dvě super skladby, o to se postarají Timmy Trumpet, Oaks, nebo taky Sigma a Joe Devlin, to znamená první kousek skladba Not a Place, druhá skladba The Corner. Takhle začne Freebox, no a potom už doporučuji, abyste vybírali. Posílejte objednávky přes naší aplikaci nebo na studio@freeradio.cz. Kdo si chce pokecat, rovnou točte 790 107 107, ať máme to pondělní odpoledne hezky vysmát a hezky v pohodě. Počasíčko, přátelé, tak jak jsem to probíral s Kýťou, týden bude jako na Miami, buďte na to připraveni fyzicky, psychicky i jakoby tak nějak deodorantově.
0: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio. Baker Matt Arany.

rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: Freebox na Free Radio.
1: Tak tohle byla, dámy a pánové, hvězdná sestava Free Radio 107 FM, skladba Don't You Worry, za kterou stojí společně David Guetta, dokonce kolumbijská kráska Shakira a taky Black Eyed Peas. 17. hodina 20. minutka, k tomu pokračuje pondělní Freebox, objednávky na Timmyho Trumpeta jsou tady, Timmy už je připraven. Máme tady pozdrav, nazdárek fríčkaři a fríčkařky, dneska mám chuť na Trumpet, W&W a Dahul Madhouse. Skladba bude pro celý tým Free Radia a pro všechny fanoušky a faninky, kteří fandí českému týmu. Díky, měj se, ať ti to hraje, si jednička. Není tady sice podpis, ale vzkaz je krásnej. Děkujeme.
0: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Vítejte Free Radio na 107 FM, čas 17. hodina 26. minutka, za 4 minuty připravená brněnská doprava. Mrkneme se na silnice i dálnice a omrkneme aktuální provoz. K tomu doplníme i počasí, ale jak už jsem naznačoval, týden, skoro týden tady bude jako na Miami. Čekají nás vysoké teploty, taky vedra, tak se na to připravte. Teď ale další osvěžující skladba. Je tady pozdrav přes naši aplikaci, píše Hanka. Luky, zahrej ke mně do práce a taky pro nároďák, aby trošku zabrali moji oblíbenou In The Music od Deep Swing. Kdyby jsi nenašel, tak dej jiný zpátečkovej hit. Děkuji, Hanka. Takže pro nároďák děkujeme za připomínku od Hanky a Haničku teda bohužel, ale zdravíme do práce. Pokud v práci posloucháte Free Radio, tak si taky nechte zahrát písničku, ono vám to bude o něco rychleji utíkat. Teď už ale Deep Swing.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Frička. 2001.

0: Tak a Love in the Music. In the Music a projekt Deep Swing, jak bylo řečeno na začátku zpátečky rok 2001, takže další nádherná vzpomínka v rámci dnešního vysílání. No do éteru poletí další bomby, mám tady pozdravy od posluchačů. Tomáš píše, když už zpátečky nemáš Mili Vanili, Tomáš. Tomáš je člověče, docela to trefil, hned se k tomu dostaneme. Před námi Purple Disco Machine in the Dark. Od Tomáše, tedy Mili Vanili, vyhrabal jsem samozřejmě tu jakoby nejznámější Girl You Know It's True, tak dneska tahle bomba. Girl, you know it's true. Výborný nápad, chválím Tomáše. Další kousek už doplní Tony El Campeón a jeho novinka Feels Right. Tolik teda informace kolem té muziky, pořád písničky, toto, tamto, semto. Každopádně ve Freeboxu to tak má vypadat. Písničky pro vás po celý večer od 17. do 20. od pondělí do čtvrtka. Lukin u mikrofonu a teď už informace z dopravy.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: První informace, dálnice D1, 184. kilometr směr Praha, tady stojí porouchané auto, dávejte tam pozor. Dálnice D1, 185. kilometr směr na Prahu, tady dávejte pozor na porouchaný kamion ve stoupacím pruhu. Pravděpodobně je to kilometr od sebe, já tak asi tuším, že to může být to samé vozidlo. Každopádně mezi 184. a 185. kilometrem dálnice D1 dávejte pozor na porouchané vozidla. Další informace, trasa z Brna na Svitavy za Svitávkou. V místě dopravního omezení počítejte zhruba se čtvrthodinovým zdržením a to v obou směrech. Situace v centru Brna je aktuálně celkem klidnější, než byla před hodinou. Odpolední špička pomalu uvadá, stále ještě v okolí Poříčí, Vídeňské a Hašpické očekávejte silnější provoz. Kratší kolona klasicky na Miliady Horákové i na Kněžnické ulici v tuhle hodinu a delší kolonu očekávejte na dálnici D1 v podstatě v celém úseku od 196. až po 204. kilometr. Křížení dálnice D2, D1 taky komplikace. D2 ve směru od Bratislavy na Brno hlásí komplikace a zdržení minimálně na 10 až 15 minutek a další komplikace a další velkou kolonu hlásíte na trase z Vídeňské směrem na Modřice. Takže prosím vás, i tady před kruhovým objezdem před Zámeckou ulicí na Chrlické a v okolí Chrlické určitě dávejte pozor. Silnější provoz očekávejte právě směrem k nákupnímu centru i na druhou stranu od Olympie, jakoby na Vídeňskou ulici. Šťastnou cestu přeje Free Radio. Aktuálně by to mělo být vše. Pokud máte další a přesnější informace, využijte dopravní linku Free Radia nebo naši aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V centru Brna aktuálně rovná 30, 30 stupňů Celsia a pomaličku na večer nám to bude klesat. Západ slunce až 20. hodina, 43. minuta. To znamená krátce před 8:45. Jinak do té doby teploty stále vysoko, kolem 8. večerní se budou pohybovat okolo 24 stupňů Celsia. Noční teploty dnes okolo 16-17. Zítra během dne slunečno a jasno, teplotní maxima 28 až 30 stupňů. Zítřejší noční teploty okolo 13 až 15 stupňů Celsia.
2: Víc prostoru.

0: hladinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
1: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta Pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
2: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3-hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4-hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Hurá, zpátky do Freeboxu. Pohodové pondělní odpoledne přeje Free Radio 107 FM. Luky do mikrofonu, užíváme si Freebox. Za pár vteřin, 17. hodina 50. minutka, před námi Bang Bang a samozřejmě švédští Galantis.

0: hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
3: Krásný den a příjemný poslech s Free Rádiem. Na 107 FM vás zdraví Lukin a takhle vypadají aktuální novinky z hitparády. Novinka číslo 1, I Love Life, Baker Matt a Rainy. Novinka číslo 2, Repeat It, Martin Garrix a Ed Sheeran.

0: známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl. Freebox na Free Radio.
0: Rovnou skočíme k další muzice, rovnou skočíme k další objednávce, k dalšímu vzkazu. Telefonní linka Free Radio aktuálně volná a my se ptáme, kdo pak se dovolal. Halo, halo.
2: Halo, halo, dovolal se Culda, který zdraví všechny posluchače a tebe, Luky.
0: Vzácný host Culda, tak jdeme na to, Culdo. Jak se dneska máš, jak se ti daří?
2: Ale dneska výborně, protože jsem měl dovolenou, sice lítání po úřadech, ale jo, šlo to, je to fajn.
0: Je to fajn, takhle volníčko, že užít si to pěkně na úřadech, ve frontách, v tom horku, paráda, já ti rozumím.
2: Přesně.
0: Dáme další muziku, o jaký hit se jedná, co by ses chtěl nechat zahrát?
2: Ale dneska si dáme Darude a Coming Home. Bude to pro tebe do studia, ať to tam zvládneš, pro celý váš tým. No a pak pro všechny, co poslouchaj.
0: Krása.
2: Dneska to nebudu nějak rozvádět.
0: Nebudem to rozvádět, jenom taková drobnost, prosím tě, hokej, co hokej, sleduješ to nebo to nesleduješ?
2: No, nesleduju.
0: No, nesleduju, dobře, tím pádem, protože jsem... Pokud to jde mimo tebe, nebudeme ti tyto sportovní informace nutit, je to čistě na tobě, posílám ti muzikou Darude a petardu Coming Home, měj se krásně a díky za telefonát, ahoj!
2: Moc děkuju, ahoj.
0: Ahoj. Za 5-6 hodin jako na kostele před námi Darude. Tohle je skladba od Culdy, tedy Coming Home, doplní to Afrojack Sia a David Guetta Awake Tonight. A do třetice taky pan Chris Brown, Don't Wake Me Up. Free Radio 107 FM, pondělní Freebox s Lukinem, užívejte si poslech, doufám, že máte dobrou náladu, že zatím teda aktuálně sice v hokeji nevyhráváme, no ale nicméně věřím tomu, že se to utkání ještě může obrátit v náš prospěch. Fandíme, držíme palce a na 107 FM hrajeme na přání.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
2: Opět nás čeká také počítání písniček. Měl jsem tady dneska telefonát, Jura měl trošku jakoby zmatek v tom principu té soutěže. Jura volal, že já to od rána, já se snažím. A pak mě volal do studia a říká, teď hraje sedmá písnička. Já říkám, Jirko, ale to je jako naopak. To je jako ten posluchač nechytá sedmou písničku, ale chytá reklamu. Takže prosím vás, já to pro jistotu ještě zopakuju, aby bylo jasné, o co v té soutěži jde. Teď to odstartujeme, teď, jo, prvních sedm písniček od této chvilky by mělo hrát po sobě a mezi tím nemá být komerční reklama. Jirka říká, no a vy tam furt do toho mluvíte, já nevím, jestli to je reklama nebo ne. Prosím vás, reklama je ne to, co říká moderátor, ale to, co jakoby říká někdo jiný. Tak jak v televizi jako reklama, tak taky reklama funguje v rádiu. A tahle soutěž spočívá v tom, že reklama je tak jako v uvozovkách neoblíbený prvek u lidí všeobecně, no a my slibujeme, že v každého hodině od 7 od rána až do 7 do večera, to znamená teď je poslední soutěžní kolo, teď před 18, protože v 7 to končí, že jo? Takže před 18 je teď poslední soutěžní kolo a vy počítáte jako posluchač ty hity. První písnička, druhá písnička, třetí písnička a když se najednou objeví reklama dřív, než odehraje těch 7 písniček, tak ta reklama je výherní signál. Na tu reklamu musíte reagovat tak, že zavoláte co nejrychleji do studia a potom máte, dejme tomu, největší šanci na to vyhrát krásné ceny, které rozdáváme na Free Radio. Držím palce, počítáme od teď 7 písniček, kde nesmí být reklama. Děkuji.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
0: Poslouchej a vyhrávej.
1: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
0: Začni s námi počítat právě teď.
1: Free Radio. 107 FM.

0: 4 minutky po 18. hodině. Před okamžikem odstartovala třetí třetina utkání. Česko stále prohrává s Norskem 1-2. Ale jak se říká ve sportu, naděje umírá poslední, přátelé. Takže držíme palce do třetího dějství dnešního hokejového utkání. A teď už prostor pro Fríčkaře. Kdo je na lince? Halo, halo?
1: Ahoj, tady Míša.
0: Míšo, já tě zdravím, přeju krásné odpoledne. Jak se máme, jak se ti daří?
1: Mně se daří výborně.
0: Míša se má výborně, to je dobře, to jsme rádi, rádi to slyšíme. Míško, teď je tady prostor pro tvoji písničku, kterou jsi dneska vybrala. Co
1: pro moji písničku bude to DJR, ode to dneska ve Freeboxu, potřebuji ano. Si zahrát muziku.
0: Dobře, zahrajeme ti muziku dneska ve Freeboxu a bude to TJR, skladba Ode to Oi. Pro koho budeš hrát, pro koho to bude?
1: Tak pro všechny posluchači Free Radio a pro tebe. Pro naši, jak se jmenuje, pro naši Kristýnku Kolibovou, pro naši Peťu, nevím, jak se jmenuje, to je jedno. Prostě pro všechny posluchače.
0: Posíláme to tam. Míšo, posíláme to jak našim kolegům, celému moderátorskému týmu, tak i všem posluchačům Free Radia. Děkuju za písničku a měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.
0: My si rychle prolítneme novinky a potom už slíbená pecka od Míši TJR Ode to Oi. Krásné odpoledne.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

0: Ladíte pondělní Freebox, krásné odpoledne všem fríčkařům, všem, co makáte, nemakáte, jste v autě, trápíte se v brněnských kolonách, třeba okolo Modřic, tam je to aktuálně hodně výživné. Zdravíme do kolony mezi Vídeňskou a mezi Olympií. Buďte tam prosím vás trpěliví, kolona bude pomaličku uvadat, ale je to tam pořád ještě se ztrátou minimálně 10 minut. Takže rozhodně trpělivost na silnice, no a taky trpělivost pro národní tým, protože tam se taky moc nedaří. Na té hokejové ledové ploše se podařilo Norsku ještě zvýšit ten náskok na 2 branky, to znamená aktuálně tedy stav utkání Česko-Norsko bohužel 1-3. Další hit ale, ten už je připraven, čeká nás zpátečková muzika, takový krásný kontrast po novince z roku 2026 Sun Shines On Me, tedy Glockenbach a Armin van Buuren, zavítáme až do roku 1993. A tuhle tu muziku z roku 1993 vybírá Market, podepsaná jako Market. Lukášku, zahraj pro mou sestru do práce, to za prvé, jmenuje se Tereska, ale určitě tě poslouchá. Taky pro naše hokejisty, aby to otočili, pro posluchače a zahraj to i sám pro sebe. A je to bomba Mr. Wayne. Děkuji, Market. Tak Marketko, já také děkuji za doplnění této super pecky do playlistu Free Radia.
1: Zpátečka Free Radia. Zpátečka Freečka. 1993.

Není čas ztrácet čas, dámy a pánové, je tady bomba za bombou, ladíte pondělní Freebox, Lukin u mikrofonu, čas jako na kostele 18.27, za pár vteřin tady další informace ohledně brněnské dopravy a mrkneme i na počasí. Co se týká další muziky a dalšího hitu, mám radost, bude tady totiž pan Macklemore! Dobrá zpráva, zdarec Fríčko, takhle zní teda ten vzkaz, já už jsem se přesunul k tomu čtení toho vzkazu. Zdarec Fríčko, Lukine, velká prosba, zahraj nám prosím tě Thrift Shop, jste nejlepší rádio, díky Libor. Zahraj nám, takže je to pro Libora, a ještě pro někoho druhého, ten tam není napsaný, ale každopádně Libor poděkoval a vybral další super song. Tak pojďme na to, Macklemore, Free Radio. Hrajeme pod

0: konečně jdeme dál. Další muzika Pitbull na Rogers. Nabízí se taky Blessing, spolupráce Clementine Douglas a Calvin Harris. A o další hit se postará Neptunika Umbrella, je to novinka Coming Home. A po půl sedmé Free Radio 107 FM, aktuální zprávy z dopravy jsou připraveny.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Komplikace na dálnici D2 pokračují. Buďte opatrní, na půltém kilometru ve směru na Brno dávejte pozor na porouchaný kamion v levém pruhu. Počítejte se zdržením v kratší koloně. Dálnice D2, druhý a půltý kilometr ve směru na Brno dávejte pozor na porouchaný kamion v levém pruhu, tak to bude opět ta stejná zpráva. Dálnice D1, 208 km směrem z Brna na Vyškov, tady se střetlo osobní auto s motorkářem, kolona se prý zatím netvoří, buďte tam ale opatrní. Na Vyškovsku za Slavkovem u Brna směrem na Křenovice, tady se převrátilo osobní auto. Projíždí se na místě jedním pruhem, buďte opatrní. Na trase z Brna na Svitavy, je to za Svitávkou, v místě dopravního omezení počítejte se zhruba čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Takže pro jistotu také nohu z plynu. Komplikace v centru Brna nám pokračují. Máme tady ještě stále kratší kolonu, která je mezi Vídeňskou a dálnicí D2, to znamená v okolí Modřic. Buďte tam opatrní, na té Modřické minimálně zdržení ještě zhruba těch 5 až 10 minutek. Dálnice D2, tady to pokračuje zdržení klidně okolo 10 až 15 minut. No a k tomu komplikovaný průjezd po dálnici D1 a k tomu taky ucpaný sjezd z Bíteřské ulice. Takže na Bíteřské opravdu opatrně, k tomu kratší kolonky ještě hlásíte na Poříčí. Také tady vidím ještě silnější provoz v okolí Dornichu a Zvonařky, tady určitě nohu z plynu. No a další čekací doby už byste v centru Brna potkat neměli. Kratší kolona ještě aktuálně hlášená směrem na centrum a je to v okolí Moravského náměstí. Na trase, kam jedete, buďte opatrní, pokud máte jakékoliv další informace, využijte dopravní linku Free Radia a nebo také naší aplikaci. Za informace děkujeme a přejeme šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Máme 3,5 minutky po půl sedmé na teploměrech Free Radia, něco malinko pod 30 stupni Celsia, dá se říct 29,5 stupně, takže stále teploty vysoko. Kolem 8 večerní už teploty na 24 stupních a nejnižší noční teploty pro Brno dnes mezi 16 a 17 stupni Celsia. Zítra očekáváme během dne slunečnou oblohu, vypadá to na nebe bez mračku, to znamená naprosté jasno, k tomu teploty maxima 28 až 30 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty celkem vysoko. Opět mezi 13 a 15.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Free Radio 107 FM.
0: Mr. Worldwide. Doprava i počasí s námi a teďka hurá zpátky do...

0: Blessing, pohodová krásná skladba, za námi spolupráce Clement and Douglas a taky Calvin Harris. Za 4,5 minutky nebo za 4 minutky už máme 7:15. Bohužel utkání mezi Českem a Norskem dopadlo tak trošku jakoby fiaskem. Sami komentátoři označili tento zápas nebo toto utkání jako nejhorší utkání našeho národního týmu během celého turnaje. Bohužel nakonec se Norsku podařilo ještě dvakrát střelit branku. Ve finále utkání Česko-Norsko skončilo 1-4. Bohužel i tohle se stává, takže dneska to úplně nevyšlo. Pojďme se podívat, co nám nabízí Burza práce na Free Radio.
1: Free Radio, Burza práce.
0: Máme pro vás čerstvé pracovní příležitosti a také nabídku brigád. Poslouchejte pravidelně na Free Radio Burzu práce. Dnes budeme hledat zájemce na pozici číšník servírka.
1: Free job.
0: Náplní vaší práce bude samozřejmě obsluha hostů, servis a péče o čistotu restaurace, pracovní doba krátký dlouhý týden, směny od 10 do 22. Požadavky, zkušenosti z gastronomie jsou výhodou, spolehlivost, zodpovědnost a chuť pracovat. K tomu také mít týmového ducha. Nabízí práci na plný úvazek, plat 40 až 45 tisíc měsíčně, přátelský kolektiv a práce v zavedené restauraci. K tomu strava na pracovišti zdarma. Další informace a veškeré kontakty najdete jako vždy na freeradio.cz/burza-práce.
1: Free job.
0: Pokud byste v našem rádiu rádi inzerovali svoji nabídku práce nebo brigády, veškeré informace zasílejte na práce@freeradio.cz a my už se postaráme o to, aby vaši nabídku slyšelo minimálně celé Brno.
1: Free job. Free job na Free Radio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
5: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
4: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
5: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
9: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
10: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
11: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
12: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji ISIC studentskou kartu. To se hodí.
13: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
14: Žádný pozlátko, prostě gym.
9: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
15: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio
16: 107 FM.

0: Krásné a taky hlavně pohodové odpoledne všem na 107 FM, že je Free Radio. Je vidět, že hokej má dopad i na naše posluchače, je to logické, že jo? Byl to výkon národního týmu, no a už tady máme vzkazy taky opět s další objednávkou na muziku a taky pozdrav pro národňák. Pojďme se podívat, jak to dneska fíčkaři zvládáte to odpoledne a hlavně tu prohru s Norskem.
1: Freebox na Free Radio.
0: Za mě osobně, přátelé, já bych si vrásky nedělal. Takhle, jako ono sice jako jde o hodně, je to mistrovství světa, já tomu rozumím, ale třeba takhle, kdyby jsme po výhře měli možnost třeba slevnit vajíčko na 4,50, tak to by bylo úplně jiné vítězství. Jde o sport, přátelé, ne, že z toho budete mít nějakou smutnou náladu nebo vrásky, nebo že se z toho budete hroutit. Prosím vás, nic takového. Hokej opět zítra, Česko-Kanada, uvidíme, jak to dopadne. 20:15 se to hraje, tak se zítra mrkneme. Doufám, že to nedopadne 1-4 pro Kanadu. Teda 1-4 pro nás, podobně jako dneska. Nicméně, zítra další šance, zítra další utkání, máme se na co těšit. Teď ale ten vzkaz, ve kterém právě píše Ondra z Blanska o té situaci kolem hokeje. Čauky Lukine, když nevyšel hokej, tak aspoň si trošku naladíme nějakou tou muzikou. Tak jsem vybral od Williamse písničku Happy, díky Ondra Blansko. Ondro, já si myslím, že samozřejmě Pharrell Williams a skladba Happy by mohla přinést trošičku víc happy nálady. Dalším kouskem se přihlásil Peťan, píše mi tady asi pravděpodobně z auta. Zdarec Lukine, já už jsem venku z kolony, teď už to celkem letí, hoď mi tam něco rychlejšího, pokud máš I Love It od Icona Pop, tak tuhle zdarec, věrný posluchač Peťan. A hlavně Peťo, prosím tě, rozumně, jo, po cestě s touhle písničkou, tam je ten text, že... I crashed my car to the bridge, jo, jako rozsekala jsem káru o most, jo, tak prosím tě. Opatrně na cestách, od Peťa na dneska Icona Pop společně s Charlie XCX. A doplní to novinka, komu si Gira, komu si Bala. Gabri Ponte, Mauricio Bukelo doplňují pondělní playlist na Free Radio. Já všem děkuji za vaše objednávky, taky za pozdravy a za krásný výběr muziky. Pokračuje Freebox.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: byli lidi více happy, aby se smáli, aby měli dobrou náladu. Právě proto hrajeme na Free Radio Pharrell Williams. Teď už prostor pro telefonní linku Free Radia. Na lince je s námi Evička. Evičko, ahoj, Evičko.
1: Ahoj, Luky.
0: Ahoj. Evička mě přátelé volá do studia a říká, ahoj, já brečím, já jsem uplakaná Evička. Tak Evička, co má uplakaný očička, Evičko, ahoj. Evi, co tě trápí, co se děje, prosím tě, proč plačeš?
1: No, jsem v repredresu, fandila jsem o 106, vyzvaný hlasivky a stejně to ti naši prostě, pardon, prosrali.
0: No. Teďka budou mít radost hlavně děti, že to ta Eva řekla, no dobře, ale Evičko, prosím tě, opravdu ty seš takový fanoušek, sedíš tam v dresu národního týmu a tebe to opravdu dožene až k slzám tady tenhle sport?
1: Úplně k slzám ne, k tomu, že si musím dát panáka, ale jako smutná jsem, jako věřila jsem na Norsko, no.
0: Věřila se, jako, no, já si myslím, že to jako půl naší země, možná až tři čtvrtě, protože po utkání se Švédskem, já si myslím, že ti naši kluci jakoby předvedli, no, i když zase viděla třeba utkání s Itálií.
1: Jo,
0: no.
1: Jasně, viděla jsem všechny utkání.
0: Všechny, výborně, jak tady je vidět, že opravdu skální fanoušek. No prosím tě, kolik má tak jako Itálie hokejových hal?
1: Netuším.
0: Čtyři, přesně. No. Ne, a prosím vás, je to sranda, je to legrace, je jasný, že ne, jenom čtyři, mají jich víc, ale víš, jako, že zhruba Itálie není tak jako úplně hokejový národ a i tam bylo malinko stresu, malinko trápení. Dívej, já těm našim klukům věřím, ale prosím tě, je to sport, tak kdyby to náhodou zítra nedopadlo, tak ne, že budeš plakat, slibuješ?
1: Ne, já zajdu za tebou na party, jo?
0: No vidíš, přijď za mnou na večírek, užijem si to. Zapijem to společně a bude zase veselo. Dneska, prosím tě, teď ve Freeboxu písnička. Ty tam máš taky Barta sebou, tak ho prosím tě hrozně moc ode mě pozdravuj. A jinak ten vzkaz nechám na tobě. Výběr skladby i ten vzkaz můžeš. Je to tvoje.
1: Dobrý, tak Lost Frequencies Crazy vybral Bartík, který přiletěl z Anglie za mnou. Samozřejmě nesmí zapomenout poslat pozdravy do Německa Jiříkovi a jeho bandě, kteří jsou tam teďka taky smutní po hokeji. A pošleme to aj Milanovi do Šiš, který tam taky kouká s Karlosem a Zuzkou a komu ještě Cirkusákovi Laďovi nesmím zapomenout, ten bez tak taky poslouchá. No, tobě do studia, Luky, protože ty jsi prostě úžasňák, už se zase těším, až se potkáme naživo a všem, co jsou prostě zklamaní, no, z toho dnešního hokeje a budem doufat, že tu Kanadu, no, dobrý, trošku naděje pořád mám, že třeba tu Kanadu překvapíme. A
0: třeba, to, no. Ale dívej, třeba se Kanaděni ožerou a zítra jim to nepůjde.
1: Přesně, jo, tak nějak, no, nebo potkají nějaký český holky a prostě...
0: Třeba, ale nikdy nevíš. Já posílám písničku, tady je krásná skladba Crazy Lost Frequencies a Sonderling. Děkuju za pokec a mějte se krásně všichni, ahoj.
1: Díky, čauky, Luky, mějte ahoj. Taky krásně, ahoj.

0: Box na Free Radio.
1: Jedeme dál, hladíte Free Radio 107 FM, krásné pondělí odpoledne přeje aktuálně od mikrofonu Lukin, máme tady jedno přání za druhým, no a aktuálně se dostáváme 8 minutek po 7, taky k telefonní lince, kdo pak se dovolal jako další, halo, halo?
2: Halo, halo, Pavel se dovolal, kdo jiný by se dovolal?
1: Pavel se dovolal, to je krásná zpráva, Pavlíku, jak se máš?
2: Jsme ve vysílání, no nemám se moc dobře.
1: Nemáš se moc dobře? Počkej,
2: no tak je pondělí, no, po týdnu dovolené, jo, tak to bych chtěl. Jaký extrémní pracovní nasazení, nebo
1: já jsem netušil jsem, odkud vítr vane, víš, já jsem měl strašně doma nějaký problémy. Máte doma nějaký problémy? Máte doma nějaký problémy? Nemáte, jo?
2: No doma jediný, co máme problémy, je, že neprší.
1: Jediný, co máte doma, to máme u nás v Brně podobně, prosím tě. No. Máš nějaký moudro ze života?
2: Moudro?
1: Životní, já jsem našel na internetu.
2: Já mám největší, kámo, moudro, který ti dám.
1: Já jsem našel moudro o mužích, tak začni ty.
2: No, pracuj tak, abys do 20 vydělal první milion. Pak už můžeš být free, hele.
1: Pak už chceš
2: pak
1: říct.
2: Už je to jedno, ono s tím prvním milionem pak vyděláš tři a další, ale.
1: Jo, takhle to myšlo. Jo, budeš otročit. No, já jsem se lekal, že řekneš, jako, že ta jedna koule stačí, jo. Ono na začátek mi čudá to jako nic moc už dneska v dnešní době. Nekoupíš ani byt třeba, rozumíš, jo? To je...
2: Tak na vesnici koupíš louku, hele.
1: Koupí, a je to! Koupíš louku přece!
2: Koupíš louku, postavíš stán, zasadíš strom.
1: Tak, a už máš nějaký základ. Kamaráde, takže životní moudro, do 20 vydělat první mičudu. A teď prosím tě, nabízí se otázka, jak?
2: Jo, no tak
1: víš, to že to se jako spousta posluchačů teďka jako zeptá, když je ten Pavel tak chytrej, tak jak vydělat ve 21. milion?
2: Jo, jak vydělat? No to nevím, ale až to někdo udělá, tak ať se mě ozve.
1: Hele, až to někdo vymyslí, tak já to konečně budu moct říct v rádiu jako Lukyho vtípek.
2: Jo. No. Protože... Ale musíš se tím ozvat, hele, nemůžeš to vytrubit jen tak.
1: Ne, neboj se, to je skoro nereálný, ale jako držíme palce, pokud člověk zabere, má nápad, má trošku štěstíčka, slouží mu zdraví a je chytrej, pracovitej, tak si myslím, že se dá dosáhnout jakéhokoliv cíle, ale je potřeba na tyhle všechny faktory myslet a brát je v úvahu.
2: Tak já bych měl, jak v 18 vysáhnu milion, ale nejsem ženská, že jo?
1: No dobře, takže musíme počítat s tím, že my... S tím, co nám pán Bůh dal, to máme složitější, řekl bych asi.
2: No, tak...
1: Ne, v ohledu jako
2: celoživ... pán Bůh dal.
1: Dobře, tak pojďme teďka písničku, jelikož nám pán Bůh nadělal taky Free Radio a Free Box, kde si můžeme něco zahrát. Tak já ti doplním moudro o mužích a ty zatím vyber písničku.
2: Ano.
1: Základní moudro o mužích je, že muž by měl být především finančně pohlednej.
2: No, dřív říkám, do 18 vydělat mega, hele.
1: A jsme zase u toho milionu, tak já jsem rád, že se nám ty příběhy propojily a že teďka je všem posluchačům i těm mladším jasný, že o peníze jde až v první řadě, takže je to v pohodě.
2: Tak samozřejmě.
1: Teď muzika, Pavlíku, co si dáme, co si pustíme?
2: Saša López, Perfect Day.
1: Saša López, tohle za mě vytáhl jako takhle normálně od placu. Ježišmarja, úplně nepřipravený. Tak jdeme na to, Saša López, jakže se to jmenuje, prosím tě?
2: Já si myslím, že to je Perfect Day.
1: Perfect Day, tak to tady člověče ani nevidím. Mám tady Saš, Kiss You, Beautiful Life, Lucky Star, Moments, All My People, Catch You, Everybody
2: all
1: Feels...
2: People, to je taky dobrá.
1: All My People, taky dobrá. Posíláme All My People, je to tady, je to tady. Tak, koho pozdravíš?
2: Nic, dneska je to jenom pro mě a pro tebe, protože my dva budeme budoucí milionáři.
1: Já ti děkuju, Pavlíku. Jakmile bude první mičuda, tak to vyhlásím. Měj se krásně, ať to utíká, zase se brzy ozvi.
2: Taky, kamaráde, ahoj.
1: Ahoj, čau. Free Radio 107 FM, Saša López.

0: Free Radio.
1: Největší porce hitu na přání, tedy Freebox na 107 FM, který můžete ladit vždy pondělí, úterý, středa i čtvrtek večer v čase od 17. do 20. hodiny. Jsou tu pozdravy a další objednávky. Někdy se to jako malinko zamotá. Teďka jsem tady měl třeba takový příjemný telefonát. Tomášek Werneru volal, jak se máme, co děláme, že by si chtěl nechat zahrát jakoby písničku. Tak jsme to chviličku řešili, no, jemu to zrovna vypadlo. On Tomášek právě chtěl nějakou písničku. Původně chtěl zahrát Purple Disco Machine Substitution, ovšem Purple Disco Machine už jsme hráli a Tomášek měl vymyšlenou alternativu, ale v okamžiku, kdy jsme písničku vybírali, tak mu to jakoby trošku vypadlo. Tome, to nevadí, třeba si vzpomeneš na příště, já si myslím, že vyberu nějakou písničku. Tomáš říkal, tak nakonec vyber něco ty, tak říkám, dobře, já něco vyberu místo tebe a pro koho to mám zahrát? A Tomáš říká, tak to zahraj pro sebe. Tak přátelé, já jsem tady teda něco vybral, vybral jsem to sám pro sebe a Tomáška zdravím a zdravím taky všechny, co to máte občas jakoby těžký a občas vám třeba nějaká informace vypadne z hlavy. Bůh ví, proč se nám to děje?
2: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.

0: pondělní podvečer, freeboxový nářez, přátelé, svátek dneska slaví Viola, Violkám přejeme všechno nejlepší, no a před námi jako obvykle okolo půl osmé další oblíbený šálek legrace alias Lukyho vtípek.
1: Lukyho vtípek.
0: A je to důležitá informace pro všechny posluchače. Tento týden se prudce otepluje. Přátelé, budou tropické teploty, takže připomínám, že ponožky v sandálech musí vždycky ladit s igelitkou.
2: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Fríčka.

0: Ve Freeboxu na Freeradiu pokračujeme, objednávky se k nám jenom hrnou. Já zdravím všechny fríčkaře, kteří stále ještě ladíte, ať už přes aplikaci, nebo na internetu, nebo rovnou na 107 FM. Před námi ochutnávka z italské produkce, konkrétně Alessandra Amoroso. Chystá se pro vás skladba Mezzorotto. Mezzorotto před námi jako první písnička a hned na to navážeme další objednávkou. Je to pozdrav od Davida. Davida psal Lukaido, krásný večer i tobě do práce, ať ti to tam rychleji utíká, posílám to i pro tebe. Ovšem Abel Hurts je skladba, kterou hlavně miluje moje žena. Zdravím jí do práce, maká v Bohunické a taky to zahraj pro mě, protože už mě tím nakazila a začalo se to líbit i mně. Měj se hezky, ať to utíká David. Davide, děkujeme. Děkujeme za malý okamžik, který Alessandra Amoroso a k tomu další bomba na vaše přání a zároveň i ochutnávka z Hit Parády 107. Fríčka Abel a Hurts. Davide, díky.
1: Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1.

0: vzpomínám. Tak buď u toho.
1: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
2: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: krásná skladba, přátelé, Aben a Hertz od Davida dneska speciálně pro jeho ženu do Bohunické nemocnice do práce, no a taky pro všechny, co stále pracujete a taky pro všechny, co stále ladíte. Ať už je to 107 FM internet anebo naše aplikace, jsem rád, že posloucháte. A teď už se blížíme do finále Freeboxu, nebo do finále. Ještě pár písiček stíháme. Jedna z nich bude Swedish House Mafia, mám tady pozdrav od Marka. Marek napsal: "Zdarec, Lukine, ať to ty lidi neberou tak katastrofálně, o co jde, za měsíc nikdo o žádném mistrovství vědět ani nebude. Dej tam nějakou petardu od podlahy, třeba Greyhound, Swedish House Mafia." Díky, fríčkař Mara. Maro, díky za pozdravy a taky upozornění ještě mimo skladby, abyste dávali pozor, dneska to teda nepadlo do 7 hodiny večerní, teď už jakoby soutěž 7 hitů za sebou a bez reklam skončila, ale pokračujeme zítra a aby byla velká šance pro všechny posluchače, tak to frčí od rána od 7 do večera do 7. Jsou tam krásné výhry, tak laďte pozorně.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
3: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Krejson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
2: Miluješ naše hity?

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Hrajeme podle tebe.
3: Freebox na Free Radio.

0: Freebox na Free Radio.
1: Prostory pro telefonáty ještě teď na Free Radio 107 FM v rámci pondělního Freeboxu. Kdo by chtěl dál diktovat muziku, zeptáme se. Haló, haló, kdo je tam?
2: Kájo se rozhodl, že zavolá a je tady.
1: A je tady. Kája se rozhodl, že vybere další song do playlistu Free Radio. Ano, Karle, je tady ta možnost, tak toho pojďme hezky využít. Krátce před 20. večerní, tedy těsně před koncem Freeboxu, taky písnička od tebe. Jaký hit dneska zahraješ?
2: Že dáme Galeon One Sign.
1: Dobrá volba, jdu to připravit. Kam to poletí, komu posíláme?
2: No tobě a všem, kteří mají na ledě, no.
1: Přátelé, jasná volba. Galeon! Karlíku, děkuju moc krát, měj se krásně, ať to utíká, ať seš kdekoliv a děláš cokoliv. Těším
2: děkuju,
1: se.
2: Děkuju, měj se pěkně.
1: Ty taky, zase zítra. Čau, ahoj, ahoj. One Sign, k tomu taky pohodovka od Omiho. Omi a Felixien v roce 2015 vydali celosvětově úspěšný hit Cheerleader. Krátce po osmé to doplní ještě Parov Stellar a s ním Aaron Chupa. Takhle nějak by mohl vypadat závěr pondělního Freeboxu. Aaron Chupa, Parov Stellar, Omi, Cheerleader, Felixien, Galeon One Sign. Zkrátka muzika, která vás baví. Mějte se hezky. Od tohoto okamžiku už bohužel konec Freeboxu. Další příspěvky už tam nenacpeme, ale pokračování opět zítra. Po 17. hodině jsem opět zpět. Loučí se Lukáš Bartl, budu se na vás těšit. Mějte se krásně, užívejte si krásné počasí, žijte naplno a laďte Free Radio. Zítra, čau!
0: Free Radio, Free Radio, Free Radio 107 FM.

0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji ze Zábrdovic do Soběšic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
2: Free Radio 107 FM.

rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
1: Free Radio 107 FM.

0: tak buď u toho. 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
2: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na killiangang.cz.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
1: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
0: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
1: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Tri rádio. Exkluzivní

0: sám za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.

0: Starý rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.
2: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

0: Frýlička Frýnádia. Zpátečka Frýlička. 1999.
1: I wanna I wanna

krásný den a příjemný poslech s Free Rádiem. Na 107 FM vás zdraví Lukin a takhle vypadají aktuální novinky z hitparády. Novinka číslo 1, I Love Life, Baker Matt a Rainy. Novinka číslo 2, Repeat It, Martin Garrix

0: na mé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM.